je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj bože, krásnou tak, že to až urážím.

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slečna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

0: Buchto Rekordman.
1: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
0: Pojďte si s námi o nich povídat.
1: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
0: Co Čech to Rekordman.
1: Na Českém Blaníku.
0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí. Všechno se změnilo.

do řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
1: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.

chvilku vzpomínej. Je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej. Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým. Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.

0: utopistský optimista. Tak se vidíme a vy kupujte lístky už teď.
1: Kompletní program i vstupenky najdete na našem webu radioblaník.cz.
2: Rádio Český Blaník.
3: Dnes ráno, když bylo půl,

Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď.

0: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
1: Koncert pro všechny bezvalidi.
2: Pojďte si s námi užít den plný pohody a českých písniček.
1: Těší se na vás i Michal David.
3: Je to tak, na Konopišti 30. května roce 2026 budu i já. Zdraví vás Michal David.
2: Kompletní program i vstupenky najdete na našem webu radioblaník.cz.

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
2: A přichází do mě žít nebo stát, tančí bílých kamaší, je můj pán.
0: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: Takové, které si s námi zpívají i naše děti.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.

0: Je tu 6. hodina, přeji krásný pátek, pohodové ráno a v pohodě to bude i s námi, tedy s českým ránem na českém Blaníku. Za chvíli nabídnu Věru Martinovou.
1: Teď místo tvých slov.
0: Budou tu taky Chayka Ben.
2: Jednou je málo, 10krát moc, 5krát to stačí za celou noc.
0: A nebo Reddy Kirken. Posloucháte rádio Český Blaník, hraje české písničky, které máte rádi. Přeji hezkou, pohodovou, krásnou, klidnou, no prostě pohodovou dobu s námi.
3: Počasí na českém Blaníku.
0: A ještě se podíváme na oblohu toho dnešního dne. Bude většinou jasná až polojasná a teploty už vyšší než ty minulých dnech. Očekávejte 22 až 26 stupňů. A jak to bude vypadat dál o víkendu? Na to se zeptáme meteorologa. Přihlásí se zhruba 10 minut před 6:30. Hezké ráno, před námi jsou aktuální zprávy a Eliška Votrubová.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
5: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
6: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
5: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v kluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
6: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Dalibor Janda,
8: kapela Prototyp
7: a také Jiřina Anna Jandová.
8: Užijte si je 30. května na Konopišti.
7: Na našich 27. narozeninách.
8: Kompletní program i vstupenky najdete na našem webu radioblaník.cz.
7: Zprávy na českém Blaníku.
9: Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Jak už jsme vás informovali, dívka, kterou u střední školy v Pardubicích pobodal jiný student, zemřela. Zraněním podlehla v nemocnici, jak večer potvrdili policisté. Podezřelého útočníka po činu zadrželi. Podle médií mělo jít o dva studenty školy. Mladík dívku pobodal údajně kvůli rozchodu. Pozůstalým policie nabídla psychologickou pomoc. V Brně pokračuje festival Meeting Brno a taky setkání sudeckých Němců. To se na českém území koná vůbec poprvé v historii. Dneska je na programu třeba sousedské setkání u dlouhého stolu na Moravském náměstí. Klíšťata se stále častěji nachází i v blízkosti domovů a městských parků. Projekt Klíšťata ve městě proto vyzývá veřejnost, aby pomohla s mapováním jejich výskytu napříč Českem. Pokračuje mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
10: Doporučujeme využívat v aplikaci variantu registrovaného uživatele. Takové zapojení totiž uživateli poskytuje další funkce, jako je klíštěcí deník, který mu pomůže vybavit si datum a místo přisátí klíštěte při případných budoucích zdravotních obtížích nebo zobrazení jím nahlášených klíšťat na mapě.
9: Samotné zadávání probíhá pomocí jednoduchého interaktivního formuláře. Němečtí poslanci schválili záměr na stavbu vysokorychlostní trati Drážďany-Praha. Výstavba by měla začít v roce 2032, hotovo by mělo být v roce 2044. Trať citelně zkrátí cestování. Třeba cesta mezi Prahou a Drážďany pak bude místo současných 2,5 hodiny trvat jenom hodinku. Tolik zprávy, pěkné ráno.
7: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: 6 hodin k tomu 4 minuty, posloucháte rádio Český Blaník a za chvíli to budou Jitka Molavcová, skupina Katapult a písnička Až. Ovšem tohle je setkání a to je italský zpěvák Drupy a zpěvačka Hana Zagorová. Ještě jednou hezké ráno a dobrý poslech Českého Blaníku.

0: Kamalovcová na Českém Blaníku. Za minutku a půl už máme 7:15. Přeji krásné ráno, je 22. května, dnešní den je 142. dnem roku 2026. Svátek mají Emilové, jméno má latinský původ a my přejeme všechno, jen to nejlepší. Dvakrát narozeniny, ty první Miroslav Hanuš, 63. známý český herec a 39. má srbský tenista Novak Djokovic. Ať už slavíte cokoliv, poslouchejte Český Blaník a mějte hezké ráno.
1: Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: No a tady u nás Xyndla X a písnička Popelka, za chvíli taky Redy Kirken, anebo Věra Martinová a Toulavý džíny. A za chvíli také otevřeme kalendář psích jmen. Kdo dnes slaví, dozvíte se za chvíli.
3: Už zase skončil flám, do vodky džus ti dám a pak tě spočítám nový ztráty. Úsměv se namaluj, i kdyby...

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: sebere si to sama. Přeber si to sama.
1: Nosím černý brýle.

0: Ještě 5 minut a máme 6:30, posloucháte Rádio Český Blaník. Dobré ráno přeji všem. Tohle byla Věra Martinová, česká countryová zpěvačka a taky kytaristka z Dobrušky a po studiích brněnské konzervatoře působila od roku 1982 jako zpěvačka v orchestru Gustava Broma, kdy se stala členkou dívčí kapely country kapely Schovanky. No a po 5 letech potom zahájila solovou uměleckou dráhu, po které putuje stále až doteď. Co se týče dnešních svátečních dní, tak já tu vidím, sobota to je Benita, neděle to je Bunny, ale dnes, pokud máte doma pejska Arinu, tak právě Ariny slaví svátek. A jak se to říká, pes nejlepší přítel člověka? Já myslím, že to platí a to na 100%. Takže Arinám všechno nej.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
3: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
2: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.pragueboats.cz.
5: Už ví.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova pov?
8: Vy, vykat, avidon, vidra.
7: Avidon?
8: Jasně, avidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, osmo a luxol, vruty, šrouby, lepidla a silikony.
9: Ty má maminka.
8: No prostě všechno na jednom místě.
10: Avidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš. Chcete mít krásnější vlasy, pevnější nehty a hýbat se bez omezení? Inka Collagen, to je jednička na trhu již více než 10 let. Inka Collagen, vítěz testu nezávislých srovnávačů. Pro maminky, seniory i sportovce. Začněte 3měsíční kůrou a zažijte změnu. Více na inkacollagen.cz. Inka Collagen, doplněk stravy, který opravdu pomáhá.
11: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
12: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
13: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
12: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: Skvělé ráno, máme 6 minut po půl sedmé, posloucháte Český Blaník.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Milada Křížová, Český hydrometeorologický ústav. Milátko, krásné ráno, jak je v Česku aktuálně?
2: Krásné ráno přeji. Teď aktuálně je jasno až polojasno. Ranní teploty dnes klesly na hodnoty na 10 až 6 stupňů Celsia a na mnoha místech, hlavně v údolí, jsou teploty kolem 4 stupňů. Šumavská Kvilda Perla má minus 4,4 stupně Celsia, Jelení v Krušných horách minus 1,8 a Jizerka dnes 4 desetiny pod nulou.
0: Jaké počasí přinese ten dnešní den?
2: Dnes bude jasno až polojasno. Během dne při přechodně zvětšené oblačnosti na horách na severu a severovýchodě se mohou ojedinělé objevit přehánky. Teploty dnes vystoupají na 22 až 26 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě budou teploty kolem 21.
0: Sobota, neděle, víkend klepou na dveře, jaké počasí přinesou tyhle dva dny?
2: Tak sobota bude ještě polojasná, na Moravě a ve Slezsku přechodně oblačno, teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů, severovýchod bude zase o něco chladnější, tam budou teploty kolem 22, no a potom v neděli tam už budou teploty 25 až 30 stupňů Celsia a ojedinělé se může objevit přeháňka, protože bude přechodně zvětšená oblačnost, jinak ale bude slunečno.
0: To říká meteoroložka Milada Křížová. Milátko, díky, mějte se krásně.
2: Přeji krásný den, naslyšenou.
1: Český Blaník. To je Blaníček.
3: Štěstěné je to, co letí.

0: se to má.
1: Jacob Ben tady na Českém Blaníku přesně ve 6:45. Já vám přeji hezké ráno. A dobré ráno, hezký den, také zdravím Radka Barkmana. On má pro nás informace o fotbalové nominaci na mistrovství světa. Radku, vítej.
2: Krásný den. Už jen zhruba 3 týdny dělí českou reprezentaci od úvodního zápasu na mistrovství světa ve fotbale. Kouč Miroslav Koubek se svými asistenty proto oznámili seznam 29 jmen, která dostanou příležitost usilovat o letenku na šampionát. Tuto 29 přitom čeká jen jediný přípravný duel 31. května na pražské Letné proti Kosovu. Po něm bude muset trenér Koubek udělat ještě jeden škrt, než 26 vyvolených odcestuje na šampionát. Češi se v něm objeví poprvé po 20 letech a jejich soupeři ve skupině budou výběr Jižní Koreji, Jihoafrické republiky a nebo domácího Mexika. Krůček od účasti na turnaji je momentálně například jeden z nováčků, teprve 17-letý středopolař Hugo Sochůrek. Překvapila i nominace mladoboleslavského Christofa Kamonga nebo plzeňského Alexandra Sojky. Blízko účasti na turnaji jsou i slávisté Tomáš Chorý s Davidem Douděrou, kteří se přitom před nedávnem provinili několika excesy dresu pražské Slávie. Nejzkušenějším mužem výběru je záložník West Hamu Tomáš Souček, který v reprezentaci odehrál 89 zápasů. Do sestavy se naopak nevešel záložník Lyonu Adam Karabec. Ještě před startem šampionátu odehrají Češi v New Jersey v pátek 5. června přátelské utkání s Guatemalou. Pro Český Blaník Radek Barkman.
1: Rádio, díky, my budeme držet palce a teď si budeme dál hrát pohodové písničky. České písničky, které máte rádi, ty jsou tady u nás doma. Za chvíli to budou Kryštof, Život je krásný a pak, že je to hřích Petrianu. Ještě jednou hezký den.
3: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
4: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
5: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového.

0: Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jkplus.cz.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
2: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
2: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je Acema.
3: A co když potřebuju 20 milionů?
4: Řešení je Acema.
3: A 30?
4: Acema.
3: A 40?
4: Acema.
3: A 50?
4: Acema. Jde to i bez banky.
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
6: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. Pro nové členy na zkoušku zdarma právě teď na audiotéka.cz.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
8: K čemu vám jsme dobrý?
9: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
10: Rádio Český Blaník.

0: Bylo 7 hodin, posloucháte rádio Český Blaník. Od mikrofonu krásné dobré ráno, to páteční přeje Martin Císař. Je 22. května a před námi je druhá hodinka Českého rána na Českém Blaníku. Za chvíli to budou třeba Petr Kolář. Najednou ti dojde, že se chováš jak ten blázen. Večírek a Sagvantofy. Přidáme i Ráno v ulicích a Martin Maxa. Český Blaník hraje české písničky, které máte rádi. Hezké ráno, minutu po 7.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnešní obloha většinou jasná až polojasná, teploty 22 až 26 stupňů Celsia. A jak to vypadá na silnicích a dálnicích v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, to víme.
1: Za volantem s Českým Blaníkem.
2: Na dálnici D1 u Velkého Meziříčí na 144. a 0,5 kilometru směrem od Prahy na Brno blokuje levý pruh dodávka po nehodě. Před místem se vytvořila asi kilometrová kolona, zdržení bude s ranní špičkou narůstat. No a z Vysočiny se přesouváme do středu Českého kraje na trase z Mladé Boleslavy směrem na Nymburk. Na úrovni Strašnova došlo ke střetu osobního auta s traktorem, zdržení je minimální. No a ještě jižní Čechy na D3 mezi 136. a 134. a 0,5 kilometrem směrem do Českých Budějovic. Bude v levém pruhu probíhat údržba svodidel. Mějte pevné nervy.
0: Tak dobré ráno a tolik dopravní servis. Za chvíli pokračuje náš servis aktuálním zpravodajstvím. Hlásí se kolegyně Eliška Votrubová. Za minutu je tu.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!

0: Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. V Praze začala fungovat první akutní psychiatrická ambulance pro děti a dorost v Česku. Zařízení má sloužit malým pacientům, kteří kvůli dlouhým čekacím lhůtám nemůžou rychle sehnat odbornou pomoc. Ambulance má nabídnout rychlou diagnostiku, krátkodobou léčbu i podporu rodinám. Policisté na severu Královéhradeckého kraje rozprášili gang distributorů drog. Obvinili tři lidi, kteří zejména v okolí Hronova šířili pervitin a v menší míře taky marihuanu. Dvěma hrozí až 5 let vězení, jednomu maximálně 10. Na dnešek připadá Den botanických zahrad a speciální program si v rámci toho připravila třeba ta v Praze Troji. Akce proběhne od 14 do 18 hodin. Na co se můžeme těšit, prozradí mluvčí zahrady Michaela Byčíková.
1: Průvodci botanické zahrady nabídnou 2 komentované procházky, během nichž zájemci uvidí včelí úly, medonosné rostliny a pochopí také principy opylování a komunikace včel. A celé oslavy Dne botanických zahrad zakončí kytarový koncert v podání Jany Kláry Čermákové v ornamentální zahradě.
0: A toto hudební zastavení začíná v 17:30 odpoledne. Na jihu Čech dneska startuje rally Český Krumlov. V roli lídra průběžného pořadí se na start postaví Filip Mareš, který před měsícem ovládl rally Šumava Klatovy. Chybět nebude ani úřadující šampion Jan Kopecký, který krumlovský závod vyhrál i loni. Tím zprávy končí, pěkné ráno.
2: Rádio Český Blank.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 7:05 posloucháte rádio Český Blaník, s vámi je dál Martin Císař a další Martin zaspívá. Tohle je Martin Maxa, tak hezké ráno všem.

0: Kary a písnička Spoutaná. 7.17, to je přesný čas, posloucháte rádio Český Blaník.
1: Písnička dne.
2: Na Českém Blaníku.
0: A písničkou dne je ta od Marka Ztraceného, Zastav mě. Jak to s ní je? Jaká je historie, Marku?
3: Písnička Zastav mě baví, protože samozřejmě tam hraje banjo, je to trochu jiný. A i protože mám vzpomínku, když jsme točili videoklip, a to bylo v Kalifornii. Poprvé jsem točil někde jinde, byl to nápad režiséra Martina Linharta. A jeli jsme po Route 66 a já jsem měl půjčenýho kabrioleta Mustanga rok 66, toho veterána, byl to úchvatný zážitek. No a byla informace, že bych měl dojet na nějaký místo, už jsme byli fakt daleko, úplně mimo svět, jenom na té silnici, ona je hrozně dlouhá, a že máme přijet asi tamhle 100 mil. A já jsem jel s jednou herečkou, mimochodem Češka, s kterou jsme v Kalifornii našli, aby tam taky v tom klipu hrála, a blbě jsem odbočil. A bylo to do pouště a ta cesta se zhoršovala a zhoršovala. A jednu chvíli jsem byl už asi 12 mil někde uprostřed něčeho, pouště, jenom takový keříky a tak. A začal mi docházet benzín a nebyl tam žádný signál, bylo 32 stupňů a neměli jsme vůbec žádnou vodu. A teď jsem se chtěl otočit, protože jsem znejistil a zapadl jsem tím autem, tím Mustangem v té poušti. A nemohl jsem se nikomu dovolat a byl jsem opravdu jako, já nevím, třeba 50 kilometrů okolo mě nebyl nikdo a nic. A já jsem normálně přísám Bohu, jsem si říkal, tak tohle je konec mojí cesty. Je to dobrý, že to je aspoň jako v tom kabrioletu, že to jak vypadá, ale byl jsem fakt z toho nervózní. Nakonec jsme tam tlačili auto ze strany na stranu a dopadlo to dobře, ale musím říct, že jestli jsem se v životě někdy bál a já se moc nebojím, tak tady to byl ten případ.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.
0: Marek Ztracený, písnička Zastav mě na Českém Blaníku. Já vám přeji hezké ráno, za chvíli tu budou také Karel Zich, Jitka Zelenková, Takový nejsi, anebo Vyznání Petra Koláře. Tak ať se skvěle stává, dobře poslouchá a buďte s námi dál. Dobré ráno.

0: Petr Kolář a písnička Vyznání. Za minutu máme 7:30. Přeji krásné ráno, hezký pátek. A právě Petr Kolář nám teď odpoví na otázku, co má tady v Česku nejradši?
1: Já to řeknu prostě... Nedá se to říct jednou větou. Já jsem se v Česku narodil. Vlastně v Československu. Žiju tady celý život. Někdy jsem... možná v 80. letech jsem měl takovou tendenci kvůli režimu někam odejít, ale jsem rád, že v roce 89 se to zvrtlo tak, jak se to zvrtlo a už jsem někam odcházet nechtěl, takže jsem hrdý na to, že tady žiju, že tady můžu pracovat, že tady můžu zpívat, že můžu dělat, co mě baví, že můžu zpívat pro český posluchače a to je prostě nejvíc. Já vždycky, když jezdím prostě na ty koncerty a objíždím tu českou krajinu, tak si říkám, sakra, tady je tak krásně. Já jsem, ne že bych projel celý svět, ale pár zemí jsem viděl a vždycky se strašně rád do Česka vracím, takže a mám tady rodiny, mám tady děti, prostě miluju to, no. Jsem hrdý na to, že jsem Čech.
0: Tolik Petr Kolář, co dál tady u nás, tak za chvíli Sagvan Tofia Večírek anebo Václav Neckář, Šel sen kolem nás. A k tomu všemu i aktuální předpověď počasí na dnešek a také na víkend s Miladou Křížovou. Tak hezké ráno, dobrý poslech.
2: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit hodně.
10: Řešení je Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Řešení je Acema.
9: A co když potřebuju 20 milionů?
10: Řešení je Acema.
9: A 30?
10: Acema.
9: A 40?
10: Acema.
9: A 50?
10: Acema. Jde to i bez banky.
11: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
12: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
13: Já.
12: Protože jsou spolehlivé?
13: Já, natürlich.
12: A se zárukou na 5 let zdarma?
13: Já,
12: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
14: Rádio Český Blaník.
15: České písničky, které máte rádi.

0: pěkně, neděle vypadá dobře, tak díky moc a krásný den přeji.
1: Přeji krásný den, naslyšenou.
0: A my si pojďme hrát. Za chvíli slovenská Vašopa Tejdl Olga Záblacká Mopedová a tahle už je o lásce od Ivety Bartošové. Dobré ráno.

0: pohodou a dobrou náladou do nového dne. Je 22. května, vy jste si po ránu pustili Český Blaník, za to velké díky. A jakou písničkou bychom vás potěšili? Jakou uděláme radost? Českou nebo slovenskou? Tak vybírejte a vaše zkazy posílejte na 720 83 63 07. To je WhatsApp Českého Blaníku. Tak jakou písničku zahrajeme a pro koho? To už je na vás.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
4: Byt 3 plus KK už od 95 000 za metr čtvereční? Kladno Living v Kročehlavech nabízí ideální rodinné byty. Například 3 plus KK o velikosti 76 metrů? Tak pořídíte za 7 390 000. 15% ceny nyní? Zbytek po klaudaci. Kladnoliving.cz. Skvělé bydlení pro rodinu.
5: Už zase nejde internet.
6: A Wi-Fi je pomalá.
5: Ne.
7: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
6: Jaso!
8: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
6: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
7: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
9: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Dobrý, mám problém. Potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
10: A tomu říkáte problém?
12: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
13: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
14: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
15: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
14: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
15: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
16: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
17: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
18: Zveme vás v červnu do divadla Broadway na limitovanou sérii představení muzikálu Tři mušketýři. V hlavních rolích Vojta Drahokoupil, Linda Finková, Radka Fischerová, Petr Pecha, Bohouš Josef, Tomáš Trapl, Zbyněk Fritz, Martin Pošta a mnoho dalších. Vstupenky na pokladně divadla Broadway a v síti Ticketportal.
19: Rádio Český Blaník.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčil rád.

tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím.

Jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná či ne.

0: Pátečné ráno, bylo 8 hodin, posloucháte rádio Český Vlaník, od mikrofonu zdraví Martina, za chvíli tu budou Lucie Bílo.
1: Už nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Valda Matuška. A nebo Radečkové a písnička Hory.
2: Tak sorry, že mám rád hory.
0: České písničky, které máte rádi, vám budeme hrát dál.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jasná nebo polojasná bude dnešní obloha, teploty až do 26 stupňů. Jak to vypadá na silnicích?
4: Za volantem.
3: S Českým Blaníkem.
0: Přidáváme dopravní servis.
5: Na Blanensku na trase z Jedovnic na Vyškov před Drnovicemi probíhá úklid vozovky po dopravní nehodě. Počítejte s omezením provozu. No a z Jižní Moravy se přesuneme na Severní Moravu na dálnici D48 na 56. kilometru směrem. Na Český Těšín bude probíhat oprava vozovky. No a ještě Vysočina na Třebíčsku na příjezdu do Vladislavy před mostem přes řeku Jihlavu směrem od Číměři havaroval motorkář. Nehodu vyšetřuje policie. Počítejte s omezením. Mějte pevné nervy.
0: Kdyby cokoliv na silnicích, dálnicích, dejte nám vědět. WhatsApp Českého Blaníku je tu na čísle 720 83 63 07. Tolik z dopravy, za chvíli aktuální zprávy a Eliška.
6: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
7: Textilní žaluzie, plisé, rolety den a noc a další.
8: Žaluzie,
7: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie, CZ.
9: Nevyšlo to v prvním kole? My, Střední škola obchodu, služeb a řemesel v Táboře, se skvělým zázemím, nabíráme i v kole druhém. Pokud máš zájem o kvalitní studium, koukni na www.ssjs.tábor.cz. Škola pro tebe.
10: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fiegel. Více na suzukiauto.cz.
4: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Gastropodnikům za první 4 měsíce letošního roku vzrostly tržby. Meziročně o 2%. Největší růst tržeb je patrný u hotelových restaurací. To podle odborníků svědčí o tom, že lidé stále více za kvalitní gastronomii cestují. Odboráři státní veterinární správy ukončili stávkovou pohotovost. Podle nich se podařilo uhájit pracovní místa a zabránit plošným škrtům. Důvodem pohotovosti byla podle nich zhoršující se personální, organizační a taky finanční situace instituce. Zájem o portál dopravy roste. Nejvíce ho využívají lidé ve věku 31 až 40 let. Nárůst uživatelů je ale i ve starší věkové kategorii. Kolik elektronických žádostí tato skupina za posledních 16 měsíců podala, ví mluvčí ministerstva dopravy Alena Mil.
12: Ve skupině lidí ve věku od 61 do 70 let bylo podáno přes 24 000 elektronických žádostí a u řidičů ve věku od 71 do 80 let přes 9 200 elektronických žádostí.
11: Portál mnohé předvyplní za vás. Pro uživatele je tedy přívětivý. Evropu sevře vlna veder. Důvodem je takzvaná tepelná kupole, která teploty vyžene vysoko nad průměr. Jako první to pocítili na Pyrenejském poloostrově. Ve Španělsku už v týdnu naměřili více než 630 stupňů. A teploty půjdou dál nahoru. Lokálně může rtuť atakovat i 40. Na přelomu týdne pak vlna zasáhne taky Česko. Ze zpráv je to vše. Hezký den.
4: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Pěkné ráno, hezký pátek, tohle už je Marie Rotrová, Pavel Bobek, s tím Bláznem si nic nezačínej. 5 minut po 8 hodině.

0: Karel Gotta, česká klasika, to byla písnička Přijela pouť, posloucháte rádio Český Blaník.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: A tou další bude písnička Valdy Matušky Eldorado a bude to pro Simonku z Neratovic. K dnešním narozeninám všechno nejlepší přeje Tom a posílá jednu velkou pusu.
2: Písnička.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená

0: Dalibor Janda, zpěvák, který vystoupí také na narozeninách Blaníku na Konopišti 30. května. Co dál, jaké písničky nabídnu, tak třeba tu budou Blue Effect, Miroslav Žbirka, anebo Hana Zagorová, Maluj zase obrázky. A také přidáme informace o počasí, jaký bude víkend, bude teplý, slunečný a kolik stupňů naměříme, tak tohle se dozvíte za malou chvíli. Teď přeji hezké ráno.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
2: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Svatební den jako z pohádky?
4: Lázně v Ráž u Písku.
3: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
4: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
3: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
4: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
3: Lázně v Ráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
4: Lázně.vráž.cz.
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
5: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602-489-489.
6: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhlotérií.
7: Jsme Tukas, rodinná firma, které lidé věří už 35 let. Pomůžeme vám s výběrem vozu, jeho servisem i výkupem. Tukas.cz.
8: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
9: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
8: Tak jedeme do Pamaxu, kousek od Prahy.
9: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
10: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
11: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu.
12: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
11: na akci Letňany nejen dětem.
12: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
11: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
12: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
11: tombolu z dárky
12: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
11: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem.
12: 29. a 30. května na v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
13: Český Blaník.
14: Český Blaník.
13: Český Blaník.

Párničky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Jaroslav Žbirka na Českém Blaníku přeji krásné ráno 7 minut po půl deváté.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A tohle už je meteoroložka Milada Křížová. Miladko, hezké ráno, jak je v Česku aktuálně?
2: Krásné ráno přeji. Teď aktuálně je jasno až polojasno. Ranní teploty dnes klesly na hodnoty na 10 až 6 stupňů Celsia a na mnoha místech, hlavně v údolí, jsou teploty kolem 4 stupňů. Šumavská Kvilda Perla má minus 4,4 stupně Celsia, Jilení v Krušných horách minus 1,8 a Jizerka dnes 4 desetiny pod nulou.
0: Jaké počasí přinese ten dnešní den?
2: Dnes bude jasno až polojasno. Během dne přichodně zvětšené oblačnosti na horách na severu a severovýchodě se mohou ojedinělé objevit přehánky. Teploty dnes vystoupají na 22 až 26 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě budou teploty kolem 21.
0: Co počasí další dní, víkend, jaký bude?
2: Tak sobota bude ještě polojasná, na Moravě a ve Slezsku přechodně oblačno, teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů, severovýchod bude zase o něco chladnější, tam budou teploty kolem 22, no a potom v neděli tam už budou teploty 25 až 30 stupňů Celsia a ojedinělé se může objevit přeháňka, protože bude přechodně zvětšená oblačnost, jinak ale bude slunečno.
0: Tak Milátko, velké díky za krásnou předpověď 30 stupňů, jo, tak to si dám docela líbit, to, aby jsme napouštěli bazény a já se s váma loučím, mějte se hezky.
2: Přeji krásný den, naslyšenou.
3: Rádio Český Blaník.
0: A tohle už je Blue Effect, hezké ráno.

0: Nedvědi a písnička Večernice. Přeji hezké ráno za půl minutky 8:45.
1: Hvězdy Konopiště na Českém dlaní.
0: Hvězdy Konopiště připraveny, aby zaspívali právě na narozeninách staršího brášky. 27 let, to se musí oslavit. Vstupenky už nejsou, to je špatná zpráva, ovšem dobrou zprávu pro vás mám taky. A to v jednom, protože vstupenky ještě jsou. Ale pozor, pouze v naší hře. Vy máte šanci během toho dnešního vysílání získat další dvě vstupenky. Nedáte za ně ani jednu jedinou korunu, prostě vyhrajete a budete je mít gratis. Tak pozorně poslouchejte dopolední a odpolední vysílání. Ukázka hudební může přijít kdykoliv a potom se musíte ozvat na WhatsApp Českého Blaníku na číslo 720 83 63 07, kdože to zpívá. A bude to určitě jeden z těch nebo jedna z těch, kteří vám zaspívají letos na narozeninách Rádia Blaník. 27 let, už se to blíží, příští sobotu je to tady. Před námi je víkend, užijte si ho skvěle, ten poslední víkend před Konopištěm, no a já se na vás budu těšit zase v pondělí úderem 6. tady u nás. Tak se mějte skvěle, za chvíli Veronika Rážová, ahoj.
1: Hvězdy Konopiště na Českém Blaníku.
2: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.

0: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilbao nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro cukr, krystal nebo krupice. V Bila klubu za 9,90 pouze v pátek. A švarcvaldskou šunku při koupi od 2 kusů za 24,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
6: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Černokostelecký pivovar vás zve na slavnost Vysmolení.
8: 23. května zažijete atmosféru historického pivovaru.
7: Bednářské vystoupení, smolení dřevěných sudů, živá hudba, černokostelecká piva i dobroty k pivu.
8: Nahlédnete do Národního muzea pivovarnictví, uvidíte parní show, funkční žentour a bednářské stroje.
7: Děti se mohou těšit na železnici, provazníka i speciální prohlídky.
8: Černokostelecký pivovar 23. května od 11 hodin.
7: Černokostelecký pivovar.
9: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
10: K čemu vám jsme dobrý?
11: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.

0: Tak to byla Lucka Vondráčková, Jestli máš mě rád. No a jestli vy máte rádi české písničky, zůstávejte naladěni na našich vlnách, protože i v příští hodině to bude stát za to. Bude tu Marek Ztracený.
1: Možná jsem blázen, ale stále věřím.
0: Stále věřím. Taky Víno od Činasky.
1: My máme rádi víno, milujeme.
0: A zaspívá nám i Honza Kalousek.
1: Jestli se mění nad hvězdárnou, srdce to není chvíle stárnou, to ticha mlčí stárnou.
0: Taky vám můžu slíbit další perličku, kterou nám přinese Pepíno Vaněk z Pelřimovského muzea rekordů a kuriozit. Tak zůstávejte na ladění. Už za chvíli.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: A teď se pojďme podívat na to, jak bude. Včera už byl krásný den a můžu prozradit, že dnes to bude ještě lepší. Očekává se až 26 stupňů nad nulou, na severovýchodě země kolem 21 stupňů, na horách pak kolem 17. V noci se nám pak ochladí na 12 až 7 stupňů, ale zítra se rtuť teploměru vyšplhá opět, a to poměrně dost vysoko. Očekávejte, že zítra naměříme místy až 28 stupňů, takže skoro léto. Za chviličku zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
6: Tak děti, pojďte domů.
7: Ale my jsme doma tady.
8: A je nám tu dobře.
9: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
12: Zprávy na Českém Blaníku.
13: Hezké dopoledne přeje David Račák. V Brně dnes pokračuje festival Meeting. Jehož organizátoři tentokrát pozvali do města i sudetské Němce. Dnes je na programu například sousedské setkání u dlouhého stolu na Moravském náměstí. Součástí slavnostního večera v Pesetním domě bude předávání sudetoněmeckých kulturních cen. Klíšťata lidé stále častěji nacházejí i v blízkosti domovů a městských parků. Projekt Klíšťata ve městě proto vyzývá veřejnost, aby pomohla s mapováním jejich výskytu napříč Českem. Více říká mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
14: Doporučujeme využívat v aplikaci variantu registrovaného uživatele. Takové zapojení totiž uživateli poskytuje další funkce, jako je klíštěcí deník, který mu pomůže vybavit si datum a místo přisátí klíštěte při případných budoucích zdravotních obtížích nebo zobrazení jím nahlášených klíšťat na mapě.
13: Samotné zadávání probíhá pomocí jednoduchého interaktivního formuláře. Katalánský parlament schválil nový zákon, který trojnásobně navyšuje pokuty za sprejování grafity na vlakové soupravy. Za nejzávažnější přestupky může být teď uložena pokuta až do výše 900 tisíc eur. Za méně závažné přestupky budou ukládány pokuty do výše až 18 tisíc eur. No a kanadští hokejisté zdolali na mistrovství světa ve Freeburku Norsko 6-5 v prodloužení a navzdory ztrátě prvního bodu ve čtvrtém utkání na turnaji se posunuli do čela skupiny B před Česko. Norové sahali po historicky třetí výhře ve vzájemných zápasech. Tolik další zprávy, přeju hezké dopoledne.
12: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré dopoledne, 9 hodin a 4 minuty, s vámi je Veronika Rážová a před námi Olympik, žlutý pes, anebo Honza Kalousek. Hvězdy se mění na Českém Blaníku.

0: Čech, to rekord.
1: Je to tak, právě nastává ta správná chvíle, abychom se vydali za Pepínem Vaňkem do Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Tentokrát nám opět Pepíno přichystal jeden blanický rekord.
0: Co Čech, to rekord na Českém Blaníku.
1: Tak a pojďme se ještě k tomu vrátit, protože spojení se nám na chviličku přerušilo, takže ještě jednou Pepíno Vaněk, aktuálně z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit.
2: 17.11. roku 2019 v 17 hodin a 11 minut se Rádio Blaník zúčastnilo krásného rozhlasového rekordu, kdy ve stejnou dobu zazněla stejná píseň, a to Modlitba pro Martu v podání paní Marty Kubišové. Bylo to v souvislosti s výročím sametové revoluce. A tuhle písničku ve stejný čas hrálo najednou 48 českých a slovenských rádií, což byla nevídaná věc. A my jsme hrozně rádi, že i Rádio Blaník se tady tohohle rekordu zúčastnilo.
1: Tak to je krásné. Úplně si dovedu představit tenhle rekord ještě zopakovat, protože třeba je možné, že by se tentokrát tento rekord trumfnul. Uvidíme. Nechme se překvapit. Díky, Pepíno, a my pokračujeme dál za chviličku Činasky, Standa Hlžek a nebo Marek Ztracený na Českém Blaníku.
0: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.

0: Tak to byly Činasky a víno na Českém Vlaníku krátce před 9:30. Už za chvíli se podíváme na dnešní den, tedy 22. květen. Co se stalo v minulosti významného, anebo kdo dnes slaví, to se ode mě dozvíte už za chvíli. Do té doby si dáme Petra Nováka, Valerii Čižmárovou, anebo Václava Neckáře. Tak hezký poslech.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz
1: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
4: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
1: I teď?
5: Ano.
1: A teď?
5: Jo, včera, dnes i zítra.
4: Prostě pořád.
6: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
8: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
9: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
10: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
1: Tak děti, pojďte domů.
11: Ale my jsme doma tady.
12: A je nám tu dobře.
13: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
14: Přivítejte léto v Zoo Praha.
15: Vršovické divadlo Mana zde uvede pod širým nebem v bývalém Slonici komedii Ptáci, zvířata a moji příbuzní. Hrajeme poslední týden v červnu, vždy po zavírací hodině.
14: Záštitu převzal britský velvyslanec a 200 korun z každé vstupenky jde na podporu Zoo Praha.
15: Těšíme se na vás.
16: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní LEGO Edition z helma Lewis Hamilton ze Scuderi a Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
17: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
18: Řešení je úvěr od Acema.
17: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
18: Acema. Jde to i bez banky.
19: Rádio Český Blaník.
20: České písničky, které máte rádi.

0: Rádio Český Blaník.
1: Zde kráčí muž mých snů. Hudba právě začala hrát a já musím mlčet. Jsem přece dáma.

0: Jsme svoji na Českém Blaníku, 9 hodin 45 minut, dnes máme 22. května, což znamená, že právě dnes slaví své narozeniny český herec Miroslav Hanuš, je mu 63. Kdo také slaví, tak to je britská topmodelka Naomi Campbell, ta dneska slaví 56 let. No a svůj den má i srbský tenista Novak Djokovic, tomu je 39. No a kdo, nebo spíš co také slaví, tak to je zubní pasta Tubě. Je to tak, protože roku 1892 totiž zubař Washington Sheffield úplně poprvé prodal zubní pastu v tubě. Možná si říkáte, jak k tomu vlastně došlo. Tak bylo to velice jednoduché. Jeho syn totiž sledoval v Paříži umělce a uvědomil si, že tuby na barvy by se daly velice jednoduše použít k vymáčknutí zubní pasty, kterou jeho otec vyráběl. No do té doby se používal spíš jenom prášek, což nebylo až tak ideální a praktické. No ale od roku 1892 máme to štěstí, že můžeme používat zubní pastu v tubě, bez které si to dnes už víceméně nedokážeme představit. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi, a tak se těšte za chviličku třeba na Karla Gotta anebo na Veronu. Na mě nečekej, na Českém Blaníku.
1: Přátelé, na našem webu radioblaník.cz si můžete poslechnout další zajímavé povídání. Tentokrát s odbornicí na Švýcarsko paní Alenou Koukalovou. A dozvíte se tam třeba podrobnosti o tom, jak ve Švýcarsku vypadá turistické značení.
2: To značení je opravdu skvělý. Můžete se na to maximálně spolehnout. Ale je to trochu jinak značený. Máme ty 4 barvy, modrou, červenou, zelenou, žlutou. A ještě to jako má nějaký význam, že červená je hřebenovka, modrá je podle vody a tak. Tak to oni mají jinak. Mají žlutý a ta cedula jako nemá ty pruhy. A to je vlastně normální jako trasa pro pěší. Pak mají červenou a to je horská trasa, ale schůdná jako pro kohokoliv. Nejsou tam žádný žebříky, lana nebo něco. A pak je modrá horská a to už je jako pro

0: náročná horská turistika a tam už se můžou objevovat i nějaký skoby, žebříky, prostě nějaký komplikace.
1: A to zdaleka není všechno. Probrali jsme třeba i to, jak ve Švýcarsku strávit aktivní dovolenou. Tak poslouchejte už teď na webu radioblaník.cz a ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
2: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v KIK. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
3: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: sorry, ale tohle musí ven. Nice boy, to je i fan. Máme kdejakej spotřebič. Pro Prahu, Brno i Třebíč. Bitch. Nice boy.
1: Každý den lodí. Z Ústí do Litoměřic proplujete unikátními zdymadly a ochutnáte regionální vína českého středohoří. Proplujete Skalním kaňonem Labských pískovců, z Děčína do Hřenská, Drážďan i Míšně. Vychutnejte si romantiku západu slunce s taneční hudbou na palubě lodí Labské plavební společnosti. Pouze s námi, každý den lodí. Více na www.labskaplavebni.cz.
2: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
3: Léto ve Špindlerově Mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.

0: Tak to je Marcela Holanová, jestli je na nebi Bůh na Českém Blaníku. 10 hodin, 1 minuta k tomu a my se jdeme podívat, co nás tu čeká už brzy. Tak třeba Miraj a Cesta z města.
1: Dávám s Bohem městu ve známém gestu.
0: Taky se těšte na Pavla Žalmana Lohonku a jeho panenku.
2: Kdyby tady byla taková panenka, která by...
0: A zahraje a zaspívá i kapela Lucie.
1: Skamenělý dítě, osmi připraví tě, splašenej pliš, zemišová myš.
0: Už za chvíli zprávy, ale ještě předtím pojďme se podívat na počasí.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: A vypadá to víc než dobře. Dnes očekávejte, že budeme mít skutečně krásný den. Den jak malovaný, řekla bych. Teploty až do 25 stupňů, na horách kolem 17, no a večer se nám potom ochladí. Během noci očekávejte 11 až 7 stupňů, no a zítra opět oteplení, a to velice příjemné. Během dne zítra naměříme místy až 28 stupňů Celsia. Na severovýchodě bude o něco chladněji, tam do 22 stupňů, ale na horách teplo 21 stupňů nad nulou. Tak vidíte to, budeme mít krásný víkend. Za chvíli zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
6: A tomu říkáte problém?
8: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
9: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
10: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
9: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
10: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
11: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
12: Zprávy na Českém Blaníku.
13: Hezké dopoledne přeje David Račák. Historicky první kompetenční žaloba prezidenta na vládu je čím dál pravděpodobnější. Petr Pavel potvrdil, že podnět k ústavnímu soudu podá, pokud mu vláda zamezí v možnosti reprezentovat Česko na červencovém summitu NATO v Ankaře. Rozhodovat o tom bude vláda 8. června. Ministři zahraničí zemí NATO budou ve Švédsku řešit přípravy na summit a obranné výdaje. Debatovat budou i o posilování bojových schopností a zvýšení průmyslové výroby na obou stranách Atlantiku. Česko bude reprezentovat ministr Petr Macinka. Akce Vojáci na vsi láká návštěvníky z celé republiky. Ve skanzenu ve Vysokém Chlumci u Příbramy se zítra odehraje program věnovaný období napoleonských válek. Na co se lidé mohou těšit, říká organizátor akce Josef Welfl.
14: Bude zde probíhat jednak ukázka vojenského tábora, jejich stravy, ale zejména výcviku a také ukázka střelby. A budou se zde prezentovat jaké vojáci francouzské armády, tak rakouské armády.
13: Já ještě doplním, že akce Vojáci na vsi začíná v sobotu v 9 hodin dopoledne a potrvá do 6. večerní. No a Montreal s přispěním českého brankáře Jakuba Dobeše zvítězil v prvním finále východní konference NHL na ledě v play-off zatím neporažené Caroliny 6-2. Dobeš si ve čtvrtečním zápase připsal 25 úspěšných zákroků. Tolik další zprávy, přeju hezké dopoledne.
12: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: 10 hodin a 5 minut, kromě českých písniček vás v téhle hodině čeká například náš kolega Radek, který se opět bude věnovat hokeji. Takže pozor, pozor, fandové hokeje nebo zkrátka sportu, zbystřete a zůstaňte naladěni na těchto vlnách. A hlavně vy, kteří máte rádi české písničky, zůstávejte taky s námi, protože už za chviličku Hanka Zagorová, taky Miraj, ale ještě předtím Michal David. Děti ráje na Českém Blaníku.

0: Jako jindy, tak to byla Hanka Zagorová na Českém Blaníku ve čtvrt na 11. A my se teď spojíme s naším kolegou Radkem a jsme zvědaví, co pak dělají naši hokejisté. Jak tráví čas, tak Radku, je to na tobě.
1: Přejeme hezký den. Naši hokejisté mají na světovém šampionátu ve Švýcarsku i dnes druhý volný den. Nabírají tak síly na velmi důležité sobotní federální derby proti Slovensku, v němž budou chtít zabojovat o postup do čtvrtfinále. Právě Slováci podávají zatím ve Friburgu skvělé výkony. Ve čtvrtek vyhráli už po čtvrté, když smetli nepříjemné Dány 5-1. V sázce je navíc pozice na druhém místě tabulky, která garantuje do případného čtvrtfinále s našího soupeře. Na turnaji se daří přepisovat historické tabulky také útočníkovi Komety Brno Jakubu Flekovi. Autor vítězné branky v souboji s Itálií se totiž dokázal trefit na šestém šampionátu po sobě, čímž vyrovnal předchozí počin legend, jako je Martin Procházka nebo David Výborný. Ten se dokonce trefil na 12 turnajích po sobě. Přínos jeho řady bude v souboji s houževnatými Slováky obzvlášť zapotřebí. Situaci v české skupině totiž ještě více zamotali zatím Výborní Norové, kteří po heroickém výkonu sebrali bod Kanadě za porážku 5-6 po prodloužení. Češi tak v sobotním derby i v pondělním duelu s Norskem potřebují k jistotě čtvrtfinále nutně bodovat. Dnes se hrají na turnaji spíše odpočinkové duely. Roli favoritů v nich budou plnit celky Kanady, Finska nebo Švédska. Poslední šanci na čtvrtfinále můžou vzkřísit utkání s Maďarskem Němci. Tolik hokejový speciál. Loučí se Radek Barkman.
0: Tak Radku, děkujeme moc, to bylo vyčerpávající, my budeme držet palce, hlavně zítra, jak jsi říkal, no a uvidíme, čekáme další informace od tebe, tak zase příště. No a teď už další české písničky, které máte rádi, těšte se na Jaroslava Uhlíře se Zdeňkem Svěrákem. Budou tu i Gladiátor, Pavol Hamel a Petr Reichert, anebo Pavel Žalman Lohonka.

0: Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svěrák a Dělání právě doznělo na Českém Vlaníku. Za chviličku bude 10:30 a já vám už brzy prozradím, jak na písničku na přání. No a vy už teď klidně můžete přemýšlet nad tím, kterou byste si rádi nechali zahrát a kterou byste rádi u nás na Českém Vlaníku slyšeli.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
5: Atención, señoras y señores!
6: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
5: Stres.
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
5: La Tropical!
6: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
5: Yeso!
6: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
5: Awara šar!
7: Co je?
8: Dopravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
11: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
12: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: www.pragueboats.cz.
13: Už ví.
14: Tak vzhůru na palubu.
15: Otestuj Subaru Sedlčany.
16: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
15: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
20: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
21: Rádio Český Blaník.

0: Na českém Blaníku balet, každý má rád muzikál. A já si myslím, že každý z vás, kteří nás posloucháte, má rád české písničky. A možná, že máte i nějakou úplně nejoblíbenější, kterou jste dlouho neslyšeli. Pak si o ně pojďte napsat. 720 836 307. To je číslo pro vaše písničková přání. Neváhejte, napište k tomu jakýkoliv vzkaz, taky napište své jméno, ať víme, komu tu písničku posíláme, nebo pokud ji posíláte někomu, nezapomeňte to tam zmínit. No a vyberte si svou oblíbenou a už zhruba za půl hodinky vám ji zahraju. Písnička na přání tedy buď SMSková, anebo taky přes WhatsApp, tam můžete kromě textových zpráv i nahrávat hlasovky. A já tu vaši hlasovku moc ráda pustím do éteru. Nechám na vás, kterou tu variantu zvolíte, ale už teď se moc těším na to, co vyberete. Já jsem pro vás vybrala třeba Lucku Bílou, taky Leška Semelku, anebo Kabáty.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tě neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
4: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
5: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
6: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
7: A já si dám steak.
6: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profi terasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profi terasy. profi@terasy.cz.
8: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
9: Drákula přichází do Sedlčan. 27. května od 19 hodin vás v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany čeká napínavé divadelní představení Drákula. Známý příběh v podání Městského divadla Mladá Boleslav jako napínavá činohra vás vtáhne do děje od první minuty. A malá rada, česnek se může hodit. Vstupenky na www.kdos.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
10: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátorce, NC.

0: ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.paest.cz sekce kariéra. www.paest.cz Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
1: Tak já jdu, miláčku.
2: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
1: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
2: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
1: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
2: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz
3: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
4: Český.

0: Jestli pak i tahle písnička zazní na Vlanickém konopišti 30. května. Sice nevím, ale určitě nám tam zaspívá Lucie Bílá a 9 dalších interpretů. No a kdo nám tu bude hrát a zpívat v příští hodině? Třeba Činasky.
1: Nic není, je to dřív. Nic není, jak
0: dáme si i Marka Ztraceného, Naše cesty.
1: Naše cesty rovný.
0: A víte, kdo bude taky na konopišti? Helena Vondráčková a Jiří Korn, a ti dva nám taky zaspívají v příští hodině.

0: Už za chvíli písnička na přání, o kterou si píšete na 720 836 307. Do té doby si dáme zprávy a taky počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Čekejte, že dnes bude skutečně krásný den. V maximech naměříme až 25 stupňů Celsia, na horách má být kolem 17. V noci se pak ochladí na 11 až 7 stupňů a zítra bude ještě tepleji než dnes. Očekávejte, že během dne naměříme i 26 stupňů. V Čechách místy dokonce 28, na horách 19. Tak já si myslím, že nás čeká nádherný víkend a taky další hodina plná českých písniček, které máte rádi.
2: Tak a je to totálka.
3: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
4: Chcete mít krásnější vlasy, pevnější nehty a hýbat se bez omezení? Inka Collagen, to je jednička na trhu již více než 10 let. Inka Collagen, vítěz testu nezávislých srovnávačů. Pro maminky, seniory i sportovce. Začněte 3měsíční kůrou a zažijte změnu. Více na inkacollagen.cz. Inka Collagen, doplněk stravy, který opravdu pomáhá.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Lyže?
7: Happy Sport.
6: Dětské kolo?
7: Happy Sport.
6: Půjčovna?
7: Happy Sport.
6: Servis?
7: Happy Sport.
6: Bazár?
7: Happy Sport.
6: Šťastné dítě?
8: Happy Sport.
6: Happy Sport?
7: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
8: Happy Sport.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Asi 200 lidí přišli dnes dopoledne protestovat na výstaviště v Brně, kde se o víkendu potkají sudetští Němci. Na protest s názvem Němá barikáda si přinesli transparenty a vlajky. Pořádá jej KSČM. Z papírových krabic polepených historickými fotografiemi postavili symbolickou barikádu. Botanické zahrady po celém Česku dnes nabídnou zvláštní program u příležitosti Světového dne biodiverzity. Program mají připravený v Bečově nad Teplou, Brně, Hradci Králové, Liberci, Luži, Praze, Průhonicích, Táboře a Teplicích. Přerov dává městským zprávám hlas, spouští službu AI audio novinek, která převádí informace z webu do podoby pravidelného audio zpravodajství. Více dodá mluvčí města Lenka Chalupová.
1: Audio novinky využívají kombinaci mužského a ženského hlasu, které spolu vedou dialog a vytvářejí tak živější a také srozumitelnější zpravodajství. A významnou předností je plná automatizace, to znamená, že systém funguje bez nutnosti manuálních zásahů, a to od výběru zpráv až po zveřejnění.
0: Součástí je i vlastní znělka, která dává obsahu jednotnou podobu. No a odboráři státní veterinární správy ukončili stávkovou pohotovost, kterou vyhlásili v březnu. Uvedli, že se jim po složitém vyjednávání se zaměstnavatelem podařilo uhájit pracovní místa a zabránit plošným škrtům. Vedení veterinární správy uvítalo sklidnění situace. Tolik další zprávy, přeju hezké dopoledne.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 4 minuty po 11. hodině přeju vám krásné dopoledne a posílám Činasky, Frontosaury anebo Karla Zicha. Není.

0: Drobná paralela, tak to jsou činasky na Českém Blaníku jen krátce před čtvrt na 12.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: A vy už to znáte, je to ta správná chvíle na to, abychom někomu poslali písničku na přání. A tentokrát ji budeme posílat jako nostalgickou vzpomínku pro všechny, kteří se včera zúčastnili skvělého setkání v Housovce. A cože si budeme hrát? No přece Šenkýřku, Jarda Hypochondr.
2: Písnička na přání.
1: Na

chtěla, jenže se ti to bojím rovnou říct, někdy i málo bývá víc, jenže se ti to bojím rovnou říct.

co má se napsat na obálku, aby na ně schránka poštovní počkala ráda i 100 dní, aby na ně schránka

0: všechno. Co bych jinak poznal stěží?
1: Ty moje lásko pobledla, ty ses mi příliš nevyvedla, jenže se ti to bojím rovnou říct, někdy i málo bývá víc, jenže

tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.

0: Kamenolom SHB Bernartice. www.kamenolombernartice.cz.
1: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
5: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
6: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
5: Fakt?
6: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
5: Tak jedeme.
6: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
5: Kdo na to jde? Od Lesa koupí auto od Esa.
7: Textilní žaluzie, plisé, rolety den a noc a další.
8: Žaluzie,
7: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie, CZ.
9: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.prageboats.cz.
10: Už vím.
11: Tak vzhůru na palubu.
12: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
13: Housebrand Café per favore?
14: Si, signora.
15: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
16: Rádio Český Blaník.
17: 11
18: české
17: hodin.
18: Písničky, které máte rádi.
17: 11 hodin, 26 minut, k tomu posloucháte Český Blaník a už za chviličku se podíváme na jeden pokus o rekord, který, jak pevně věřím, se podaří. Do té doby Helena Vondráčková a Jiří Korn, Ivone Přenosilová a nebo Dan Landa. Tajemství.

tě znám. Schody do nebe kloužou jak led.

Tolik, tolik cest, co tě k ním dovedou.

0: Kus o rekord. A to pozor, v počtu lidí se zvířecím příjmením. Takže pokud náhodou máte příjmení, které popisuje nějaké zvířátko, určitě byste se do Litoměřic měli dostavit a pomoct tak k novému rekordu. Od 9 do 17 hodin pak ještě návštěvníky čeká chovatelská olympiáda, poznávačka krmiv a ptačích hlasů, výstavy, setkání s řadou zvířátek, takže myslím si, že úplně ideální akce pro celou rodinu, ale hlavně lákavá šance stát se součástí rekordu. Takže všichni ti z vás, kteří mají zvířecí příjmení, neměli byste 30. května chybět v Litoměřicích. No a pokud máte rádi české písničky, pokračujeme dál už za chviličku Karel Gott anebo Lucka Vondráčková na Českém Blaníku.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
2: Pozor! Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fígl. Více na suzukiauto.cz.
3: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: pro Prahu, Brno i Třebíč. Bitch. Nice boy.
1: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
2: Klidná, krásná, dostupná. Šumava, Šumava žije CZ, web plný zážitků.
3: Šumava Card, vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
4: Nápady, tipy, inspirace.
5: Šumava žije!
4: Šumava žije! CZ.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
7: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
8: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
7: Tak jedeme do Pamaxu, kousek od Prahy.
8: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
12: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
13: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
14: Jste v částečném invalidním důchodu a hledáte uplatnění? Staňte se skladovým operátorem nebo obchodním asistentem s možností home office v rodinném zázemí chráněné dílny společnosti Velkoobchod ŠAS ve Zruči nad Sázavou. Stejní lidé, stejné starosti, možnost podnikové ubytovny. Volejte 602 217 195.
15: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
16: Český Blaník.

0: Hanka Zagorová, já nemám strach na českém Blaníku. 12. hodina, je tu tedy pravé poledne. Dobrou chuť, pokud se chystáte obědvat, nebo pokud obědváte, a také hezký poslech. K tomu vám budu hrát třeba Oceány. Dáme si i kapelu Krištof, co bude pak? Těšit se můžete i na kapelu Katapult někdy příště. Už za chvíli zprávy, ale ještě předtím počasí.
1: Počasí na českém Blaníku.
0: Tak to vypadá, že dnes se dočkáme až 25 stupňů a zítra místy až 28. Je to tak, na celou Evropu se prývalí teplá fronta, takže už si budeme užívat letních teplot. Užívejte s námi s českým Blaníkem. Za chviličku zprávy a pak další české písničky.
2: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
3: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
4: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.cz.
5: K čemu vám jsme dobrý?
6: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
7: Zprávy na českém Blaník.
8: Hezké poledne přeje David Račák. Americký ministr zahraničí Marco Rubio poděkoval českému premiérovi Andreji Babišovi a všem pražským zdravotníkům za přijetí Američana, který byl v kontaktu s ebolou. V příspěvku na sociální síti X ocenil českou pomoc, muže v izolaci v nemocnici Bulovka. Zájem o portál dopravy roste, nejvíce ho využívají lidé ve věku 31 až 40 let. Nárůst uživatelů je ale i ve starší věkové kategorii. Kolik elektronických žádostí tato skupina za posledních 16 měsíců podala, ví mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
9: Ve skupině lidí ve věku od 61 do 70 let bylo podáno přes 24 000 elektronických žádostí a u řidičů ve věku od 71 do 80 let přes 9200 elektronických žádostí.
8: Portál mnohé předvyplní za vás, pro uživatele je tedy přívětivý. Americký prezident Donald Trump na sociální síti oznámil vyslání dalších 5 000 amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským protějškem Karolem Navrockým. Šéf Bílého domu však neuvedl žádné další podrobnosti. Není proto zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí. No a slovenští hokejisté zvítězili na mistrovství světa ve Freiburgu nad Dánskem 5-1 a vyhráli i čtvrtý zápas na turnaji. Posunuli se s 11 body na druhé místo ve skupině B o skóre za Kanadu a o bod před třetí Česko, s kterým se utkají v sobotu. Tolik další zprávy, přeju hezké odpoledne.
7: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Krásné odpoledne s českým Blaníkem. Pozor, pozor, už brzy budeme hrát o další lístky na konopiště a dáme si taky Marušku Rotrovou, Oceány anebo Lenku Filipovou. Prý se tomu říká láska.

0: Hvězdy Konopiště
1: na Českém Blaníku.
2: Přesně ve čtvrt na jednu posloucháte Český Blaník a děláte moc dobře. Hlavně pokud vám chybí vstupenky na Konopiště, tedy na náš velký narozeninový koncert, který se odehraje už za 8 dní, tedy od soboty za týden se tam všichni uvidíme. Moc se těším, bude tam 10 interpretů, které znáte z našeho éteru a jeden z těch interpretů se vám skryl do ukázky. A pokud vy odhalíte, kdo to je, tak můžete získat 2 vstupenky. A to pokud budete nejrychlejší, kteří zareagují a kteří napíší anebo nahrají vzkaz přes WhatsApp na číslo 720 836 3 07. Takže ještě jednou pro ty, kteří to neznají, 720 836 3 07. To je to správné číslo, tak buďte připraveni. A pokud máte připravený telefon, znáte to číslo a odhalíte, kdo je toto.
3: A verím silu, starosta, čím to je.
2: Tak šup, šup, rychle, rychle, pište nebo nahrávejte a první z vás získá 2 vstupenky na Konopiště. Tak já už se těším, kdo pak to bude tentokrát.
1: Hvězdy Konopiště
0: na Českém.

0: Mandraže, ona se smála na českém Blaníku. 12 hodin 27 minut k tomu. A my jsme tu před chviličkou měli výherní ukázku a hru o lístky na blanické konopiště. Už za chviličku vám prozradím, jak to dopadlo. Do té doby si dáme třeba Katapulty, Martu Kubišovou a nebo Michala Tučného s Tomášem Linkou na českém Blaníku.
1: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Byt 3 plus KK už od 95 tisíc za metr čtvereční? Kladno Living v Kročehlavech nabízí ideální rodinné byty. Například 3 plus KK o velikosti 76 metrů, tak pořídíte za 7 390 000. 15% ceny nyní, zbytek po klaudaci. KladnoLiving.cz. Skvělé bydlení pro rodinu.
3: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
7: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
8: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
9: No jasně, super.
8: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
9: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
8: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
9: Pánové na burger s trhaným masem.
10: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
9: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
13: Rádio Český Blaník.

do těch ulic dřevěnejch zase jsem běl. Já z koně slez líně, tam proti kantýně, kde z oken zvuk honky

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.

0: Hvězdy Konopiště na Českém Blaníku.
1: Tak to byla Kateřina Marie Tichá a Benji z Časy se mění a tohle už je Michal Krusberský. Ahoj.
2: Ahoj, krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne i tobě. Tak Michale, já už vím, kdo získá další dvě stupenky.
2: Prozraď.
1: Ne, ty to prozradíš, já ti to tady pošeptám a ty to
2: jo,
1: pak prozradíš.
2: Takhle.
1: Ale já bych jenom chtěla tebe vyzkoušet. Jestli pak tušíš, kdo se schovává za tou ukázkou, už to klidně pak i můžeš říct, protože už máme výherce.
3: A verím silu, starosta, čím to je?
2: No, čím to je, že poznávám Igora Tymka a No Name.
1: Je to tak, je to kapela No Name. Já si myslím, že to byla lehká nápověda i fakt, že vlastně my tam máme jenom jednu slovenskou, teď jednu zahraniční kapelu a to je právě kapela No Name. Takže i No Name se na vás těší 30. května na Konopišti. No a kdo se může těšit na dvě vstupenky, tak to, jak už jsem říkala, prozradí už brzy Michal Krusberský. Do té doby třeba Tomáš Klus anebo Petra Janů na Českém Blaníku.
0: Hvězdy Konopiště na Českém Blaníku.
4: Kdo je tam?
5: Soudní exekutor.
4: Nejsme doma.
5: To máte pravdu, už nejste doma.
6: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz

0: let.
1: Svatební den jako z pohádky.
2: Lázně v ráž u Písku.
1: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
2: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
1: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
2: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
1: Lázně Vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
2: Lázně.vráž.cz.
3: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus, jílové úprahy, schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz. Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
4: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
5: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürlich.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?

0: Já, Zicha, spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.

0: Nebe peklo ráj a Věrka Martinová ve 13.00 na Českém Blaníku a za chvíli taky Lucka Bílá, Most přes minulost.
1: Proč čeká mě podivný most?
0: Pustíme si i Marka Ztraceného.
2: Tak proč si trápit tím, co bylo?
0: A bude tady další šťastný chlap od Lucie tentokrát. Ano, hezké české písničky, které máte rádi, za malý okamžik pokračujeme.
3: Tak děti, pojďte domů.
4: Ale my jsme doma tady.
5: A je nám tu dobře.
6: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
8: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace z Praha.
9: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
8: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
9: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
10: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
11: Počasí na Českém Blaníku.
0: Čeká nás léto, přátelé. Zítra ráno bude slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost, ale k večeru se opět vyjasní. Teploty 21 až 26 v průměru. V Čechách bude ale tepleji, tam naměříme až 28 a podobné to bude na horách. V průměru kolem 19, ale na Šumavě a v Krušných horách až 23 stupňů. Tak tolik počasí a s dalšími zprávami je tady David Račák.
12: Hezké odpoledne přeje David Račák. Přihlášku na střední školu si ve druhém kole přijímacího řízení podalo zatím více než 7000 uchazečů. Čas mají do pondělí. Přes 90% z nich jsou uchazeči o čtyřleté a kratší obory. Uchazečů o šestileté gymnázia je zatím asi 200, o osmileté obory asi 350. Vyplývá to z dat Cermatu. Pražské Podolí se už zítra promění v prostředí akčního filmu. Koná se tam Den pro rodiny s dětmi. Bezpečně u vody, co návštěvníky čeká, prozradí mluvčí Žlutých lázní Hana Týce.
13: Zájemci na vlastní kůži uvidí, co znamená práce policejního potapěče, nebo si otestují trénink se služebními psy v ochranném obleku. Zvídaví hosté se naučí postupy správné resuscitace, nebo sami na sobě si mohou také vyzkoušet fyzické testy policistů, které vlastně zahrnují kliky, člunkový běh nebo celomotorický test.
12: Navíc každý, kdo projde všechna stanoviště a splní úkoly, získá odměnu. Členské státy Evropské unie finálně schválily nová pravidla na ochranu psů a koček a zajištění jejich identifikace a sledovatelnost. Norma zavádí povinnou identifikaci pomocí mikročipů a registraci v propojitelných národních databázích. Opatření jsou namířená hlavně proti takzvaným množírnám. No a zájem fanoušků o nadcházející mistrovství světa ve fotbale se snaží zneužít i podvodníci působící na internetu a sociálních sítích. I kvůli účasti české reprezentace by si Češi měli dávat pozor na podvodníky nebo sázkové platformy slibující vysoké výhry. Tolik další zprávy, přeju hezké odpoledne.
14: Rádio Český Blaník.
11: České písničky, které máte rádi.
0: Páteční pracovní den už se přehoupl do své druhé poloviny, tak doufám, že už začínáte mít taky dobrou náladu a těšíte se na víkend. Za chvíli prozradíme, kdo vyhrál lístky na vyprodané Konopiště, bude také Robert Křesťan a druhá tráva, ale teď se projedeme Bílou Javou. Hezký den!

0: Most přes minulost a taky Lucka Bílá, která bude s námi na Konopiště. Tak těšíme se. A kdo tam bude zadarmo, jdeme zjistit.
1: Hvězdy Konopiště
2: na Českém dlaní.
0: Ano, i dneska jsme hledali v ukázce další hvězdu Konopiště. Tak Verčo, koho tam máš?
3: Tak krásné páteční odpoledne. Koho pak mám na telefonu? Dobrý den.
4: Dobrý den, krásný odpoledne, Renata na telefonu.
3: Renato, já vás moc zdravím, byla jste nejrychlejší, kdo mi napsal správnou odpověď, takže ještě jednou kontrolní otázka. Kdo se skrýval za ukázkou, kterou jsme tu měli?
4: No name,
3: jsou to no name správně. Renato, moc gratuluju, získáváte dvě vstupenky. Rádo se stalo, získáváte dvě vstupenky na Konopiště, s kým půjdete?
4: No určitě s manželem, vezmu manžela sebou.
3: Tak to je správné. A ještě mi prozraďte, byla jste už někdy třeba na nějakém konopišťském koncertě?
4: No bohužel nebyla, budeme poprvý. Těšíme se moc.
3: No tak já doufám, že to bude poprvé, ale ne naposledy. Na koho se nejvíc těšíte? Kde je váš oblíbenec?
4: No určitě na skupinu No Name. A myslím si, že na všechny se těšíme určitě. Všichni jsou šťastní.
3: Tak to ráda slyším. Ještě jednou, Renato, velká gratulace k vám letí. Děkuju moc a budu se těšit, že se tam třeba potkáme. Tak naslyšenou.
4: Děkuju, určitě naslyšenou.
3: Naslyšenou a naviděnou.
0: Těšíme se i na vás ostatní, kteří dorazíte, kteří už lístky máte. No a od pondělí budeme rozdávat další.
2: Hvězdy Konopiště.
1: Na Českém plenu.

0: Další z gratulantů, který bude na konopiště, to je Dalibor Janda. Snad jsem si jí měl všímat víc. No a my už se za chvíli podíváme, kde asi tak letos budeme nejčastěji jezdit na dovolenou. A taky vám zahrajeme Honzu Nedvěda. Nikdy nezapomeň.
1: Otevři své nepoznané ruce.
0: A pustíme si i Hanku Zagorovou. Dneska už to vím. A budou další české písničky, které máte rádi. Za malý okamžik pokračujeme.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Ahoj, ahoj, tady Nice Boy.

0: Chátka a máme repráky a máme mraky, mraky dalšího taky. Máme kdejakej spotřebič pro Prahu, Brno i Třebíč. Bič? Nice boy.
1: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
2: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Jsme Tukas, rodinná firma, které lidé věří už 35 let. Pomůžeme vám s výběrem vozu, jeho servisem i výkupem. Tukas.cz.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.prageboats.cz.
4: Už ví.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
7: Nevyšlo to v prvním kole? My, Střední škola obchodu, služeb a řemesel v Táboře, se skvělým zázemím, nabíráme i v kole druhém. Pokud máš zájem o kvalitní studium, koukni na www.ssjs.tábor.cz. Škola pro tebe.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
8: A tomu říkáte problém?
10: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
11: Rádio Český Blaník.
12: České písničky, které máte rádi.

0: Celý den jenom česky i slovensky.
1: Na Českém blaníku.

0: Slovenská Kristýna pri oltáři, no možná v sobotu taky budete stát před oltářem, tak ať vám ty svatební dny rozhodně vyjdou, ať vám to klape, ať jste šťastní. No a místo oltáře možná už několik dnů sedíte u katalogu nejrůznějších cestovek a přemýšlíte, kam byste jeli na dovolenou, protože ty zvyklosti se nám mění, že jo, Chorvatsko čím dál dražší, jinde zase válečné konflikty, zdražuje se letecký benzín, tak přátelé, možná zůstaneme víc doma, to je jasná věc, ale koukal jsem se, že to řeší i obyvatelé Velké Británie a ty se rozhodli letos, že nejčastěji budou jezdit do Španělska, Portugalska, do Albánie a taky do Polska, takže jestli máte stejné nápady, tak tam asi zase bude pěkně plno. Tak možná zvolte něco, kde ti Britové raději nepůjdou nebo nepojedou. A my vám raději na ty cesty taky budeme hrát české písničky, které máte rádi. A protože jsme dabové rádio, tak si nás můžete pustit úplně všude. Petr Rezek, Karel Gott, to je můj nejbližší výběr v dalších minutách.
1: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
4: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.

0: Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
1: Černokostelecký pivovar vás zve na slavnost Vysmolení.
2: 23. května zažijete atmosféru historického pivovaru.
1: Bednářské vystoupení, smolení dřevěných sudů, živá hudba, černokostelecká piva i dobroty k pivu.
2: Nahlédnete do Národního muzea pivovarnictví, uvidíte parní show, funkční žentour a bednářské stroje.
1: Děti se mohou těšit na železnici, provazníka i speciální prohlídky.
2: Černokostelecký pivovar 23. května od 11 hodin.
1: Černokostelecký pivovar.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Rádio Český Blaník.

který štěstím brečí tím, co je žár a pak déšť, který vpíjí země si. Rozumíš, ty jsi tím, co je šťastné ve mně.

0: Trest zpíval Petr Spálený těsně před 14 hodinou. Já myslím, že naopak je to teď fajn, když už máme pátek, že jo, a před sebou krásný prosluněný víkend. Tak se na něho budeme těšit a vy se můžete těšit taky na Marušku Rotrovou. Za chvíli bude Řeka lásky. Do uší vám zamíří i kapela Kex s písničkou Víš. A ještě si pustíme Pavla Vítka a Modlitbu.
1: Ten, kdo nám zlomil křídla.
0: A budou i další české písničky, které máte rádi za malý okamžik.
2: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
3: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší první víkendový den bude slunečný, postupně se ale začnou tvořit kupovité mraky a k večeru se to bude zase vyjasňovat. Teploty 21 až 26 v průměru, v Čechách bude teplej, tam dokonce naměříme až 28, no a na horách kolem 19 stupňů, i když na Šumavě a v Krušných horách až 23 stupňů. Počasí za námi a ještě jedny zprávy nachystal David Dračák.
6: Právě na Českém Blaníku.
7: Hezké odpoledne přeje David Dračák. Český prezident Petr Pavel a německý prezident Frank-Walter Steinmeier ve společném prohlášení ocenili cestu usmíření. Tu oba národy urazily potemné a bolestné kapitole dějin. Věří, že ve stejném duchu se ponesou i nadcházející události v Brně. Startuje další daňové echo. Tentokrát se kontroloři zaměřili na jednu z nejčastěji chybně uplatňovaných položek, slevu na vyživovaného manžela či manželku. K čemu nástroj slouží, ví mluvčí finanční správy Patrik Madle.
8: Daňové echo je nástrojem, kterým finanční správa upozorňuje daňové poplatníky na možné nesrovnalosti v jejich daňových povinnostech, zjištěné z analytického zpracování dat. Umožní jim díky tomu provést opravu ještě před případným zahájením daňové kontroly a doměřením daně ze strany správce daně.
7: Díky předchozím kolům daňového echa byly na daních uhrazeny desítky milionů korun. Za první čtyři měsíce roku soudy v Česku vyhlásily 255 firemních bankrotů, což je meziroční nárůst o 6% a nejvyšší počet od roku 2019. Nejvíce firemních bankrotů soudy letos vyhlásily v Praze, a to 117. Praha si vysoký podíl na firemních bankrotech udržuje dlouhodobě. No a v Guadalajáře, kde se během letního mistrovství světa představí i česká fotbalová reprezentace, odhalili 9,5 metru vysokou sochu legendárního brazilského útočníka Pelého. Město poutkání našich s Koreou poté bude hostit ještě další tři zápasy základních skupin. Tolik další zprávy, přeju hezké odpoledne.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, a kromě toho budeme za malý okamžik taky cestovat do Švýcarska, prozradíme vám pár zajímavých informací, ale hlavně si budeme hrát. Teď je tady Maruška Rotrová, Řeka lásky, a Michal Krosberský vám přeje hezké páteční odpoledne.

0: Kapela Činasky venku je na nule, což teda rozhodně neplatí, protože před námi naopak je víkend, první víkend, kdy teploty zřejmě pokoří 30. Tak uvidíme, jestli to vyjde. Každopádně, až budete třeba s tou sklenkou vína sedět někde na balkonech, na zahrádkách, budete se nudit, v televizi nic nebude, tak si můžete na webu najet na www.radioblaník.cz, protože tady jsme pro vás připravili další zajímavé povídání, další podcast, tentokrát o Švýcarsku. A kromě tipu na aktivní dovolenou se tam od odbornice na zemi Helvetského kříže od paní Aleny Koukalové dozvíte třeba i to, jak velké téma je ve Švýcarsku hokej.
1: V současnosti opravdu jo, v poslední době, no. Protože oni tak několikrát se s námi dostali až do finále. Mm-hmm. Teď se to navíc hraje u nich doma, už to mělo, naposledy tam bylo mistrovství 2009, pak mělo být 2020, ale covid si to rozmyslel jinak. Takže teďko k tomu došli a je to velké téma, zejména třeba Davos je takové jako proslulý místo a hraje tam i spousta teda českých hráčů, anebo tam působí jako trenéři, takže oni nás mají s hokejem hodně spojen.
0: No, tak koukněte na naše webovky, tam se o Švýcarsku dozvíte úplně všechno, dokonce to má dva díly a my vám už teď jdeme hrát další české písničky, které máte rádi. Pavel Vítek za chvíli, taky bude kapela Elán, ale začínáme s kapelou Kex. A tady je písnička Víš, Michal vás zdraví, ať už jste kdekoliv.

0: Pavla Vítka, 4 minuty před 14:30 na Českém Blaníku. Čas, kdy možná už to balíte pomaličku v práci a uvažujete, co půjdete koupit na víkend, na obědy a podobně, tak my vám i do těch aut budeme dál posílat české písničky, které máte rádi, i když bude i slovenský interpret Ríša Miller. A taky si dáme kapelu Jelen, Jediný, co chci. To všechno za malou chvíli a taky bude další domácí rekord.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
3: Já si dám steak.
4: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profiterasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profiterasy. profi@terasy.cz.
5: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
6: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
5: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
6: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
7: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
8: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
7: Tak jedeme do Pamaxu, kousek od Prahy.
8: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
9: Dámy a pánové, tady Martin Stránský, věrný příznivec módní značky Pánské obleky Bandy. Je mi potěšením vás informovat o blížícím se otevření nové značkové prodejny Bandy. Již od června vám bude tato prodejna k dispozici v galerii Harfa v Praze Vysočanech. Stejně jako ve všech značkových prodejnách Bandy, si i zde užijete příjemnou atmosféru a vyberete elegantní oblek již od 5 470 korun. Pánské obleky Bandy.
10: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova pov?
11: Vy, vykat, Avidon, vidra.
10: Avidon?
11: Jasně, Avidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, osmo a luxol, vruty, šrouby, lepidla a silikony.
12: Ty má maminka.
11: No prostě všechno na jednom místě.
13: Avidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
14: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
15: Rádio České.

0: rádi.
1: Český Blaník.
2: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající

strachy, si za nej nekoupíš. Jo, karton na bolek a taky porcelán. Jsem od rýma, cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak, zdá, že to

jsem tichou, jak padající sníh.

tak krásná, lepí to mám, je.

0: zahraničí, Tony Braxton u nás, Iva Hajnová, což je zpěvačka, která vystudovala zpěv na konzervatoři u profesorky Naděždy Urbánkové. To byste nevěřili. Teď jsme jí tady měli i s písničkou Lhář.
1: Co Čech, to rekord.
0: A přichází Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordu a kuriozit a opět další blanický rekord. Tak o čem to bude dneska?
2: 17.11. roku 2019 v 17 hodin a 11 minut se Rádio Blaník zúčastnilo krásného rozhlasového rekordu, kdy ve stejnou dobu zazněla stejná píseň, a to Modlitba pro Martu v podání paní Marty Kubišové. Bylo to v souvislosti s výročím sametové revoluce. A tuhle písničku ve stejný čas hrálo najednou 48 českých a slovenských rádií, což byla nevídaná věc. A my jsme hrozně rádi, že i Rádio Blaník se tady tohohle rekordu zúčastnilo.
0: Jo, to se jenom tak někdy nepodaří, to je fakt. Tak děkujeme i za něj a v pondělí další rekord.
1: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
4: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
5: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
6: Dá se u nás přespat. Ubytovat a od zvířat ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
5: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
6: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech. Plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte Námy nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte Zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
5: Nemám stan, karavan, ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
6: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
4: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
7: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy.

0: si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
1: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Senohrabech. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 17,90. Sleva 55%. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Radio Český Blaník.

0: Vašek Neckář, Máma, doznívá těsně před 15. Dobré odpoledne všem a za chvíli se těším na Jirku Korna. Té, co snídá. Projedeme se malým vozem Ilony Čákové. A rozhodně bude i božský Karel Gott pokaždé. A dáme si samozřejmě i další české písničky, které máte rádi.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Přivítejte léto v Zoo Praha.
3: Vršovické divadlo Mana zde uvede pod širým nebem v bývalém Slonínci komedii Ptáci, zvířata a moji příbuzní. Hrajeme poslední týden v červnu, vždy po zavírací hodině.
2: Záštitu převzal britský velvyslanec a 200 korun z každé vstupenky jde na podporu Zoo Praha.
3: Těšíme se na vás.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra nás čeká sluníčko, postupně se ale na obloze bude tvořit kupovitá oblačnost, tak večeru také máme čekat vyjasňování. Teploty 21 až 26 stupňů a v Čechách dokonce až 28. Na horách v průměru kolem 19, ale na Šumavě a v Krušných horách tam bude také tepleji, tam naměříme až 23 stupňů. A teď už změna, přichází Monika Holubová, dáme si další aktuální zprávy.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Krásné odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Maximální ceny pohonných hmot oproti dnešku o víkendu mírně klesnou. Litr benzínu v Česku zlevní o 12 haléřů na 45 korun a 11 haléřů. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat nejvýš za 2,40 korun, což je o 23 haléřů méně než dnes. Jde o ceny pro nadcházející tři dny, tedy víkend i pondělí. Rakousko bude dál kontrolovat hranice s Českem, posunuli se ale do pohraničního vnitrozemí. Kontroly ale dopravu turistů ani pravidelně dojíždějících lidí nijak nestěžují. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnára je změněná taktika velmi efektivní.
8: Já jsem velmi rád za ten jejich přístup, protože se opravdu změnil a nevidím, že by byly nějaké problémy na těch hranicích, protože ta změněná taktika opravdu přináší své ovoce a je velmi efektivní.
7: Metnar připomněl, že Rakousko čelilo velmi silným migračním tlakům. Policie odvolala pátrání po mladém muže se sekáčkem. Pohybovat se dnes měl po Přelouči a měl být nebezpečný. Podle informací policie údajně někomu vyhrožoval. Policie ho dopadla po 13. hodině a s ohledem na jeho zdravotní stav přivolala záchranáře. Lednový světový pohár ve sjezdovém lyžování ve Špenderově Mlýně v Krkonoších skončil ve ztrátě. Podle serveru Seznam zprávy jde o 24 milionů. Akce do Krkonoš přitáhla ženskou světovou špičku, včetně americké hvězdy Mikaely Šifrinové. Svaz lyžařů nyní konkrétní příčiny finanční ztráty prošetřuje. Tolik zprávy. Hezké odpoledne.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: A protože už máme 3 minutky po 15, tak pro vás opět chystám náš speciální výběr 3 ve 3 a za chvilku také Lucka Bílá, ale nejdřív Jirka Korn, Té, co snídá. Michale, s vámi.

0: Ikonická záležitost Hanky Zagrové, Standy Hoška a Petra Kotfalda. Můj čas teď u nás na Českém Blaníku.
1: Rádio Český Blaník.
2: 3 ve 3.
0: Ano, a je taky čas podívat se na 3 ve 3. Přátelé, nevím, jak se vám dneska spalo. Já měl teda hodně divoké sny a tak jsem se rozhodl, že ty další písničky budou právě o snech. A vybral jsem z každého něco. Miluška Voborníková, Dřív se sny rozplynou, bude i Arnošt Pátek a Sny o Tygří Lady. A taky si dáme Valdemara Matušku. A tak dál nosíš po kapsách sny mládí. Než zavřete oči a půjdete spát, tak si pojďme dát tuhle speciální trojku.
2: 3 ve 3
1: na Českém Blaníku.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

vracíš do dětství. Máš tu, co si budem lhát, i špunt, i drát, a skrýváš nám to hloupý svědectví.

0: byla naše hvězdná trojka, nebo respektive trojce písniček o snech, že jo? Valda Matuška dospíval, teď je za námi a před námi je tak slibovaná Ilona Čáková, ale třeba i Xindelix. Budou černý stíny a bude i Karel Gott, nebo kapela Tým. Tak buďte s námi a pohodové páteční odpoledne vám přejeme z Českého Blaníku.
1: Přátelé, na našem webu radioblaník.cz pro vás máme další zajímavé povídání a rovnou dva díly o Švýcarsku s odbornicí na Švýcarsko paní Alenou Koukalovou. Probrali jsme, jak strávit ve Švýcarsku aktivní dovolenou a taky horu Rigi.
2: Rigi je hora, která se říká Královna hor, protože jak je v tom centrální Švýcarsku, tak i na břehu jezera. Byla vlastně první, kam se takový ty romantici vydali, jako byl to takový ten první cíl cestovatelů typu GT a Mark Twain a Královna Viktorie. A tak, to bylo oblíbené. A nebyl zase tak dramaticky neschůdnej a vysoký a nádherné výhledy odtud. Takže Královna hor nad jezerem Lucenským s výhledem na 13 jezer.
1: A to zdaleka není všechno. Probrali jsme třeba i to, jak ve Švýcarsku strávit aktivní dovolenou. Tak poslouchejte už teď na webu radioblaník.cz a ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
3: Pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
4: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
5: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
4: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
5: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
6: Každý den lodí. Z Ústí do Litoměřic proplujete unikátními zdymadly a ochutnáte regionální vína Českého středohoří. Proplujete Skalním kaňonem Labských pískovců z Děčína do Hřenska, Drážďan i Míšně. Vychutnejte si romantiku západu slunce s taneční hudbou na palubě lodí Labské plavební společnosti. Pouze s námi, každý den lodí. Více na www.labskaplavebni.cz.
7: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürli.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já, sicher.
8: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
10: Tak, je to totálka.
11: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
12: Velkoobchod ČAS ve Zruči nad Sázavou přijme do chráněné dílny skladového operátora a obchodního asistenta s možností home office. Volejte 602 217 195.
13: Rádio Český Blaník.

déšť smáčí ulice. Čím víc mlčíš, tím víc s tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty. Chci zmáčnout reset a smáčnout.

0: byla tým a taky reklama na ticho na Českém Blaníku, tak u nás ticho rozhodně nebude. My hrajeme české písničky, které máte rádi. A dneska už máme 22. května, to znamená, že se blíží nejenom Blanické konopiště, ale také se blíží sezóna dovolených. Pražské letiště proto spouští novou kampaň, která se jmenuje Odbavte se, a její hlavní poselství nám teď vysvětlí také mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
1: Letos je více než kdy jindy důležité, aby cestující vyrazili na letiště s dostatečným předstihem. Příjezd i odjezd z letiště totiž bude po celou sezónu ovlivněn přestavbou mimoúrovňové křižovatky Aviatická Lipská u letiště, což může způsobit dopravní komplikace. Doporučujeme proto cestujícím během rekonstrukce křižovatky využívat zejména městskou hromadnou dopravu, která není dotčena dopravními omezeními v místě stavby. Edukační kampaň také upozorňuje na rozdílnost limitů tekutin v jednotlivých terminálech.
0: No tak si na to dávejte bacha a nejenom na letiště jeďte dřív, ale taky i na to konopiště, abyste našli místo na zaparkování, abyste se zorientovali a podobně. Budeme se na vás těšit a za chvíli taky hrajeme Michala Tučného anebo Terezu Kerndlovou.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
4: Housebrand Café per favore?
5: Si, signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkava.cz.
7: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: Teď už to víš, nemáš zač. Máme kde jakej spotřebič. Pro Prahu, Brno i Třebíč. Bitch. Nice boy.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
4: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
5: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
4: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
5: A co si ještě připalit až 40 tisíc na ruku?
4: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: Firma na zážitky.
7: CZ.
11: Tak já jdu, miláčku.
12: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
11: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
12: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
11: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe mě...

0: špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
1: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu.
2: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
1: na akci Letňany nejen dětem.
2: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
1: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
2: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
1: tombolu s dárky
2: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
1: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem.
2: 29. a 30. května na v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
3: Rádio Český Blaník.

0: 16.00, tohle byla ostravská kapela Buty, jejich František dozněl a koho budeme poslouchat po té 16. hodině? Rozhodně další české písničky a třeba Michala Davida. Taky dorazí Dalibor Janda, když byli Beatles lavinou. A ještě Anaka a Noc na zemi. Na Českém Blaníku hrajeme české písničky, které máte rádi.
1: Tak děti, pojďte domů.
2: Ale my jsme doma tady.
3: A je nám tu dobře.
4: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
5: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
6: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
7: Léto ve Špindlerově Mlýně? Nejvýhodněji se Spindle Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
8: Počasí na Českém Blaníku.
0: A rozhodně se na víkend můžeme těšit. Ráno bude slunečné, postupně se ale začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se zase vyjasní. Teploty 21 až 26 v průměru, v Čechách naměříme až 28, na horách pak kolem 19, ale na Šumavě a v Krušných horách tam bude tepleji, tam naměříme až 23 stupňů. Monika Holubová už je tady ve studiu, to znamená, že si dáme další zprávy.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Stát uvažuje o prodeji pardubické explozie. Po návštěvě státního výrobce výbušnin a střelivin to řekl premiér Andrej Babiš s tím, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Emmanuela Macrona. Zájem ale mají taky další evropské firmy. Explozie se podle něj extrémně daří. Zpětinásobila výnosy a zisk z případného prodeje. Česko bude usilovat o přímé letecké linky z Prahy do Šanghaje a nebo Dillí. Aktuálně začalo fungovat spojení mezi Prahou a americkou Filadelfií. První letadlo dnes přistálo na letišti Václava Havla. Dopravce American Airlines obnovil přímé lety po víc než 6-leté přestávce, která začala s koronavirovou krizí. Záchranáři zasahovali u neobvyklé nehody v Rožnově pod Radhoštěm. Splašení koně tam odpoledne narazili s povozem do stromu a zraněny byly dvě děti a dospělý muž. Právě ten utrpěl nejvážnější zranění. Toho do nemocnice musel přepravit vrtulník. Situaci na místě komplikovala taky splašená zvířata. Jeden kůň utekl a sám se vrátil do nedaleké stáje. Řada měst hledá způsob, jak dostat lidi zpátky do center. Nově to zkouší taky Jihlava, která od června zavede změny v parkování o víkendu. O co přesně půjde, to už vysvětluje mluvčí radnice Radovan Daněk.
11: Ve fialovém a oranžovém parkovacím režimu nebudou muset řidiči platit ani v sobotu. Stejně jako se doposud nemusí za návštěvnické parkování v Jihlavě platit o nedělích a o svátcích, tak se nebude nově od června platit ani v sobotu.
10: Snazší parkování pomůže těm, kteří do Jihlavy přijíždějí na víkendové nákupy, za gastronomii, službami anebo za programem v centru. Tolik zprávy. Hezké odpoledne.
9: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: I po práci vám dobré odpoledne přeje Michal Krusberský. Za chvíli si dáme písničku dne, ale teď Michal David. Pár přátel od nás.

0: Rozproudil nás na českém Blaníku Dalibor Janda, když byli Beatles lavinou.
1: Písnička dne na českém Blaníku.
0: A teď už si posvítíme na písničku Zastav mě, písničku, kterou zpívá Marek Ztracený, tak prozraď nám, Marku, o ní něco zajímavého.
2: Písnička Zastav mě baví, protože samozřejmě tam hraje banjo, je to trochu jiný, a i protože mám vzpomínku, když jsme točili videoklip, a to bylo v Kalifornii, poprvé jsem točil někde jinde, byl to nápad režiséra Martina Linharta, a jeli jsme po Route 66 a já jsem měl půjčenýho kabrioleta Mustanga rok 66, toho veterána, byl to úchvatný zážitek. No a byla informace, že bych měl dojet na nějaký místo, už jsme byli fakt daleko, úplně mimo svět, jenom na té silnici, ona je hrozně dlouhá, a že máme přijet asi tamhle 100 mil. A já jsem jel s jednou herečkou, mimochodem Češka, kterou jsme v Kalifornii našli, aby tam taky v tom klipu hrála, a blbě jsem odbočil. A bylo to do pouště a ta cesta se zhoršovala a zhoršovala. A jednu chvíli jsem byl už asi 12 mil někde uprostřed něčeho, pouště, jenom takový keříky a tak. A začal mi docházet benzín a nebyl tam žádný signál, bylo 32 stupňů a neměli jsme vůbec žádnou vodu. A teď jsem se chtěl otočit, protože jsem znejistil a zapadl jsem tím autem, tím Mustangem v té poušti. A nemohl jsem se nikomu dovolat a byl jsem opravdu jako, já nevím, třeba 50 kilometrů okolo mě nebyl nikdo a nic. A já jsem normálně přísám Bohu, jsem si říkal, tak tohle je konec mojí cesty. Je to dobrý, že to já s tom jako v tom kabrioletu, že to jak vypadá, ale byl jsem fakt z toho nervózní. Nakonec jsme tam tlačili auto ze strany na stranu a dopadlo to dobře, ale musím říct, že jestli jsem se v životě někdy bál a já se moc nebojím, tak tady to byl ten případ.
0: Tak to se vůbec nedivím. Každopádně hezký zážitek, který se váže k téhleté písničce a my si ji teď pustíme.
1: Písnička dne na českém Blaníku.

0: Tohle byla Anička K. a Noc na zemi. A věřím tomu, že když máme páteční večer, že někteří z vás zažijí docela divokou noc. Kdo ví? Každopádně, než se tak stane, tak my vám dál budeme hrát české písničky, které máte rádi. Za chvíli nás třeba pobaví a roztančí kapela Kryštof. Budou šňůry. Že chci a taky si dáme Jakuba Smolíka, který bude na Konopišti. Prý chlapi nebrečí.
1: Prý chlapi nebrečí, jen v pohádkách se láskou.
0: A za chvíli třeba taky Karel Zich.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
3: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Byt 3 plus KK už od 95 tisíc za metr čtvereční? Kladno Living v Kročehlavech nabízí ideální rodinné byty. Například 3 plus KK o velikosti 76 metrů, tak pořídíte za 7 milionů 390 tisíc. 15% ceny nyní, zbytek po kolaudaci. Kladno Living.cz. Skvělé bydlení pro rodinu.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Už zase nejde internet.
7: A Wi-Fi je pomalá.
6: Ne.
8: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
7: Yeso!
9: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
7: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
8: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
10: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
11: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
12: Přijďte si do Auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v Auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: www.pragueboats.cz.
13: Už ví.
14: Tak vzhůru na palubu.
15: Lyže?
16: Happy Sport.
15: Dětské kolo?
16: Happy Sport.
15: Půjčovna?
16: Happy Sport.
15: Servis?
16: Happy Sport.
15: Bazár?
16: Happy Sport.
15: Šťastné dítě?
17: Happy Sport.
15: Happy Sport?
16: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
17: Happy Sport.
2: Český blaník.
18: To je blaníček.

kdysi dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

že mám tu čest dívky znát, ač neznám žádnou. Pak jsem říkal, že už vím, jak úspěch nést,

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

noci čet jsem si náš osud z hvězd, když z hor vítr vál. Společně na cestách jen já a můj kůň šli jsme dál. Já nestál postel.

Tak tohle je česká verze písničky Video Killed Radio Star od Buggles. My jsme poslouchali Saturn Pavla Skalického a písnička nese název Pod mě nám může rádio hrát. Ano, to klidně může a my vám taky klidně můžeme zahrát na přání, přátelé, protože už příští hodince můžete opět vybírat nějakou vaši oblíbenou z našeho hudebního archivu a jestli to bude k vám do hospůdky, kde momentálně jste s přáteli, anebo na zahrádky, anebo pro oslavence, to už nechám rozhodně na vás. Každopádně ten vzkaz sepište do SMSky anebo nám ho přímo nahrát.

0: Campus.cz. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jk+.cz.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
3: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
4: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
5: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
6: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.

0: Takovali ještě Brontosauři a večerka v 17.00. Před námi zatím ještě není večerka, před námi jsou další české písničky. Už za chvíli Zuzka Norisová a Páta. Což se k páté hodině rozhodně hodí a bude taky Michal Šindelář. Hořeli, padaly hvězdy. A pro všechny rokově založené fanoušky tady mám Kabáty a Colorado. A bude jich rozhodně víc. Hned po zprávách pokračujeme.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
3: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. karavanysedlčany.cz.
4: V drogerii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Začne se nám oteplovat a o víkendu čekáme i třicítky, ale zítra ještě slunečno, pak se bude tvořit kupovitá oblačnost a k večeru opět jasná obloha se sluníčkem. Zítřejší teploty v průměru 21 až 26, ale v Čechách to může být až 28 stupňů a na horách kolem 19. A na Šumavě a v Krušných horách tam bude o něco tepleji, tady rtuť teploměru povyskočí až k 23 stupňům. Co se dál děje doma i ve světě, to sleduje Monika Holubová. Dáme si aktuální zprávy.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Krásné odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Startuje další takzvané daňové echo. Tentokrát se kontroloři zaměřili na jednu z nejčastěji chybně uplatňovaných položek, slevu na vyživovaného manžela anebo manželku. Čemu nástroj slouží, ví mluvčí finanční správy Patrik Madle.
8: Daňové echo je nástrojem, kterým finanční správa upozorňuje daňové poplatníky na možné nesrovnalosti v jejich daňových povinnostech, zjištěné z analytického zpracování dat. Umožní jim díky tomu provést opravu ještě před případným zahájením daňové kontroly a doměřením daně ze strany správce daně.
7: Díky předchozím kolům daňového echa byly na daních uhrazeny desítky milionů korun. Česko čeká první letošní tropický den. Od zítřka se totiž výrazně oteplí a už v neděli budou teploty šplhat nad tropickou třicítku. Nejtepleji by mělo být hlavně v Polabí, na Plzeňsku anebo na jihu Moravy. Velmi teplé počasí vydrží i začátkem příštího týdne, pak se teploty vrátí k normálu. Řidiči musí na jihu Čech počítat v dalších týdnech s komplikacemi na silnicích. Kvůli opravám na čtvrtém železničním koridoru mezi Českými Budějovicemi a Horním Dvořištěm se budou v květnu a červnu postupně uzavírat železniční přejezdy i navazující silnice. Některé objížďky můžou řidičům cestu prodloužit o desítky kilometrů. Pražská zoo oslavuje speciální mláďata. Ve výběhu zoo v Dolních Počernicích se narodila samička zubra evropského. V tomto případě jde o první narozené mládě tohoto druhu od loňského přesunu stáda z Trojské zahrady do tamního areálu. Další přírůstky jsou také u koní Převalského, na Dívčích hradech a v trojské expozici Goby. Tolik zprávy. Hezké odpoledne.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: A jak jsem slíbil, za chvíli vám zahrajeme na přání, tak si klidně ještě pošlete SMSku. Já posílám Zuzku Norisovou. Tady je Páta a Michal Krusberský přeje krásné odpoledne.

když přišel on. Ale tohle všechno přece jen čas léty vzdálil. O to mnohem víc mě překvapilo.

0: Společný počin Evy Farné a kapely Miraj, Vzpomeneš si.
1: Český baník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Zdravíme do Českého blaníku, zahrajte nám do hospůdky u Ježka pro všechny štamgasty i pro Davida. Všem přeje krásný víkend Franta a posílá Radka Tomáška. Tady je Boxer.
2: Písnička na přání.

0: Hořely, padaly hvězdy a taky Michal Šindelář na Českém Blaníku. My hvězdy budeme taky hrát dál, už za okamžik slibovaní kabáti i Honza Bendík bude a také třeba Petra Janů. Přijde čas, který nás nutí zůstat. Snům tváří v tvář a taky vám za chvíli prozradím, kdože to dneska vyhrál ty volňásky na konopiště. To všechno za malý okamžik.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
4: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
5: A já si dám steak.
4: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profiterasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profiterasy. profi@terasy.cz.
6: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: by Ježiš Kristus znova žil. Na jeden a Nice Boy styl. Všechno starý, klidně znič, klidně znič. Kup si Nice Boy spotřebič. Bitch. Nice Boy.
1: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
3: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
4: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
5: Nápady, tipy, inspirace.
6: Šumava žije!
5: Šumava žije CZ.
7: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
8: Drákula přichází do Sedlčan. 27. května od 19 hodin vás v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany čeká napínavé divadelní představení Drákula. Známý příběh v podání Městského divadla Mladá Boleslav jako napínavá činohra vás vtáhne do děje od první minuty. A malá rada. Česnek se může hodit. Vstupenky na www.kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
9: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
10: Rádio Český Blaník.
11: České písničky, které máte rádi.

0: Tak tohle byla kapela Elán, Zalúbení na českém Blaníku.
1: Hvězdy konopiště na českém Blaníku.
0: Ano, také dneska jsme nadělovali lístky na vyprodané konopiště, které nás čeká už skoro za týden, přátelé. A další lístky, další volňásky si dneska vyhrála paní Renata.
2: Dobrý den, krásný odpoledne, Renata na telefonu.
3: Renato, já vás moc zdravím, byla jste nejrychlejší, kdo mi napsal správnou odpověď, takže ještě jednou kontrolní otázka. Kdo se skrýval? Kdo se skrýval za ukázkou, kterou jsme tu měli?
2: No name.
3: No name, jsou to no name správně. Renato, moc gratuluju. Získáváte dvě vstupenky. Rádo se stalo, získáváte dvě vstupenky na konopiště. S kým půjdete?
2: No určitě s manželem, vezmu manžela sebou.
0: No tak to je dobře, aby si to taky mohl užít, vidíte. A já věřím, že vy si to budete s námi užívat třeba i v pondělí, kdy budeme nadělovat další lístky, tak si to nenechte ujít.
1: Hvězdy konopiště na českém Blaníku.
4: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.

0: nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
1: Atención, señoras y señores.
0: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jasom!
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar!
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
3: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. Pro nové členy na zkoušku zdarma právě teď na audiotéka.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
7: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
8: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
7: Všechno najednou?
9: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
10: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Textilní žaluzie, plisé, rolety den a noc a další.
12: Žaluzie,
11: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie,
13: Rádio Český Blaník.

0: 18. hodina na spadnutí a také po 18. hodině budeme hrát české písničky, které máte rádi. Třeba budou pánové z kapely Opět a Radeček. Ano, dáme si romantický smyčce a zaspívá také Maruška Rotrová Večerem zjíčkaná. No a těšit se můžete mimo jiné také na Petra Nováka. Prostě české písničky, které máte rádi, a v těch budeme pokračovat i po té 18. hodině.
1: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
7: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
8: Počasí na Českém Blaníku.
0: Sobotní počasí bude jako malované, ráno čekáme sluníčko, postupně se nám sice začnou tvořit mraky, ale k večeru se opět vyjasní. Teploty 21 až 26 stupňů v průměru, v Čechách bude o něco tepleji, tam naměříme až 28, na horách pak kolem 19 a na Šumavě a v Krušných horách až 23 stupňů. Tolik počasí a poslední odpolední zprávy už má Monika Holubová.
9: Zprávy.
10: Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Americký lékař izolovaný na Bulovce kvůli možné ebole je dál bez příznaků. Podle zástupců nemocnice se cítí velmi dobře. V bioboxu bude po dobu inkubační doby, tedy ještě 20 dní. Žádná laboratorní vyšetření v současné době muž nepodstupuje. Na provoz zařízení nemá hospitalizace tohoto muže žádný vliv. V centru Mladé Boleslavy zasahovali záchranáři. 57-letá řidička tam vjela v ulici u stadionu dnes na chodník a porazila dva procházející lidi. Ženu úrazem hlavy transportovali záchranáři letecky do vojenské nemocnice v Praze. Muže také s úrazem hlavy převezli do mladoboleslavského zařízení. Řidička za volantem zřejmě skolabovala. Prodej piva v české gastronomii dál klesá. Za poslední rok se snížil zhruba o 5%. Vyplývá to z dat pokladního systému Dotykačka, jak vysvětluje ředitel tržního a datového výzkumu Vladimír Sirotek.
11: Je to jeden z nejhorších roků v aktuální době, přičemž tu zhoršenou situaci vnímáme hlavně z důvodu, že dochází ke strukturální změně v trhu. Obecně lidé méně konzumují alkohol. Když už jdou na pivo, tak skonzumují méně kusů.
10: Podle Sirotka ubývá na trhu míst, kde je možné si pivo dát. Pátým kolem vyvrcholí nadstavbová část první fotbalové ligy. Největší pozornost bude u zítra mířit na vyprodanou pražskou Julisku. Dukla tu v přímém souboji o účast v baráži a odvrácení sestupu přivítá Ostravu. Slavia pak zakončí sezónu v neděli doma proti Plzni a po utkání převezme pohár pro mistra ligy. Tolik zprávy, hezký podvečer.
9: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: Tak kolegyně Monika už se s vámi rozloučila, já vám také popřeju nejenom krásný večer, ale samozřejmě hezký víkend. Budu se těšit v pondělí a teď už Maruška Rotrová Večerem zjíčkaná.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.prageboats.cz.
3: Už ví.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Zveme vás do divadla Broadway na poslední představení muzikálu Mýdlový princ z hitů Václava Neckáře v této divadelní sezóně. V hlavních rolích Lukáš Langmajer, Tomáš Měcháček, Veronika Žilková, Jana Švandová, Milan Peroutka, Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Jitka Boho a mnoho dalších. Vstupenky na pokladně divadla Broadway a v síti Ticket Portál.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
9: Český blaník.
10: Český blaník.
9: Český blaník.

0: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
2: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
2: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: Tak děti, pojďte domů.
5: Ale my jsme doma tady.
6: A je nám tu dobře.
7: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
8: K čemu vám jsme dobrý?
9: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
10: Rádio Český Blaník.

ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let, až se vydáš na poslední.

0: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
1: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
2: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.

0: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Rodinný dům v obci Trubín na Berounsku za 9,5 milionu. Zahrada 402 metry čtvereční v Jenišově na Karlovarsku za 1 milion 300 tisíc. Byt v Rapuskáka v Českých Budějovicích za 3 miliony 390 tisíc. Rodinný dům v Poděbradech za 16 milionů 900 tisíc. A louka v Sebranicích na Svitavsku za 435 tisíc korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: České písničky, které máte rádi.
8: Český Blaník.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Černokostelecký pivovar vás zve na slavnost Vysmolení.
6: 23. května zažijete atmosféru historického pivovaru.
5: Bednářské vystoupení, smolení dřevěných sudů, živá hudba, černokostelecká piva i dobroty k pivu.
6: Nahlédnete do Národního muzea pivovarnictví, uvidíte parní show, funkční žentour a bednářské stroje.
5: Děti se mohou těšit na železnici, provazníka i speciální prohlídky.
6: Černokostelecký pivovar 23. května od 11 hodin.
5: Černokostelecký pivovar. www.pivovar.cz.
7: Český blaník.
8: To je blaníček.

0: Housebrand Café, per favore?
1: Sì, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
2: Nevyšlo to v prvním kole? My, Střední škola obchodu, služeb a řemesel v Táboře, se skvělým zázemím, nabíráme i v kole druhém. Pokud máš zájem o kvalitní studium, koukni na www.ssjs.tábor.cz. Škola pro tebe.
3: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
4: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň? Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.

Žil sám, žil nejdům, hoří velkostatek sousedům. To je smůla, drahá, podívej.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, sníh a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.

0: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
1: Textilní žaluzie, plisé, rolety den a noc a další.
2: Žaluzie.
1: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie.cz.
3: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. Pro nové členy na zkoušku zdarma právě teď na audiotéka.cz.
4: Přivítejte léto v Zoo Praha.
5: Vršovické divadlo Mana zde uvede pod širým nebem v bývalém Slonici komedii Ptáci, zvířata a moji příbuzní. Hrajeme poslední týden v červnu, vždy po zavírací hodině.
4: Záštitu převzal britský velvyslanec a 200 korun z každé vstupenky jde na podporu Zoo Praha.
5: Těšíme se na vás.
6: Pojďte všichni, no nic pozvěte, si všichni známe. Vyvá...

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. Pro nové členy na zkoušku zdarma právě teď na audiotéka.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
5: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači
6: a také v digitální síti DAB.
5: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
6: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
5: Český Blaník v DABu i na webu radioblaník.cz.

než bys okem jednou řík. Stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář. A kam se poděl nejmladší, to už jim nikdo nepoví, vždyť v pohádce

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdo špatný, dost možná,

ti dlužím spoustu hezkých slov. Se mnou, děvče, nemáš na ně kliku. Dávno už je umím všechny naspaměť.

mi promiň, děvče, však to napravím. Bojte smutku, já si dám tu práci. Vyklopím je všechny,

ty slova, jako čmeláčci. Huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu, šeptám do ucha. Ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Buď ty smutku,

0: láska má dvě strany.
1: Rádio Český Blaník.
2: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
3: A přichází do mě žít nebo zvát, tančí bílý šamaší, je můj pán.
1: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
2: Takové, které si s námi zpívají i naše děti.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
1: Rádio Český Blaník.

0: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
2: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes misky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně vodu.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
1: Rádio Český Blaník.
2: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
3: Já budu chodit po špičkách, snad dětí nezbudím.
1: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
4: Středověk neskončil, středověk trvá.
2: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
5: Život je krásný, je na konci světa, ve Sbírce básní ta nejhezčí věta.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

0: Rádio Český Blaník.
1: Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakutalená, jak drobná mince.

tvoje boky, když jdeš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisíci. Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám. Máš pravdu,

otevření, že si vlastně zbytečná, jak malá piha skrytá pohledu. Já vše.

své kůži. Řekl bych, snad tu schází a snad tu schází řík. Nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji. Proč se před ně vůbec a proč?

proč ta žena v tomhle pokoji mi však pořád tolik známá. Připadá stejně jak ten pokoj, jak ta nálada, jako rána, co se nebojí.

Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.